Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Počasí komplikuje život nejen lidem, ale taky zvířatům. Záchranné stanice po celé republice přijímají v posledních dnech i dvojnásobek zvířecích pacientů. Nejčastěji jde o ptačí mláďata, která kvůli přehřátým hnízdům předčasně vypadávají nebo je opouštějí. Kapacity stanic jsou proto mimořádně vytížené. Podobných případů podle záchranářů s pokračujícími vedry dál přibývá. Čeští záchranáři pomáhají ve Venezuele. Do země zasažené ničivým zemětřesením vyslala tři průzkumné týmy. Ty prověřují místa, kde by pod troskami mohli být ještě živí lidé. Počet obětí katastrofy už stoupl na nejméně 1500. 10 000 lidí jsou navíc stále pohřešovány. Fotbalová Karviná se smířila s vyřazením z ligy. Slezský klub stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Rozhodnutí etické komise, která Karvinou vyloučila z první ligy, tak zůstává v platnosti. Ligová fotbalová asociace krok klubu ocenila jako zodpovědný. Podle ní pomůže stabilitě českých soutěží i postavení českého fotbalu v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Až do pátku 17. července nejezdí tramvaje v úseku Anděl Radlická. Výluka platí pro oba směry. Důvodem je oprava tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace. Tramvajová linka 4 bude zrušena, v denním provozu ji nahradí autobusová doprava X4, a to na trase Anděl na Knížecí Radlická. Více na webu pid.cz. Od západu by mělo dorazit dnes ochlazení, ale máme velmi teplé ráno, teploty kolem 24 stupňů. Postupně polojasno, čekáme přibývání mraků, déšť, přehánky, ojedinělé silné bouřky a teploty kolem 30. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Pondělí 6.02 Hit Radio a začíná snídaně šampionů Light. Já jsem úplně hotovej, jo. Já se vám musím přiznat, já jsem sem přišel do studia a říkám si, tak já jsem vůbec nespal, tak snad Jasmin nebo David budou jako v pohodě, jo. Ptám se Jasmin, říká, Jasmin, já jsem nespala. A říkám, tak to zachrání David. David, já jsem taky moc nespal. Co tady budeme dělat, lidi? Čau.
2: Ahoj, nemusíme to zvládnout a vy v tom jste, doufám, s náma.
1: Neuvěřitelný. Blink 182, tímto celý odstartujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: šesté ladíte Hitradio, tohle jsou Blink 182. A já se ptám, co to jako mělo znamenat? Ten víkend, ten včerejšek. Já teda, jestli můžu říct za sebe, tak takhle nějak si představuju peklo. A zajímalo by mě, co jste včera dělali, vy, kdo nás sladíte, a co jste dělali vy, protože já se přiznám, já jsem jenom ležel ve spodním prádle, v obýváku, zavřený okna, všechno, a snažil jsem se to přežít. To bylo dobře, byl jsem na balkóně na 3 vteřiny. Co vy?
1: To je ale to, co bychom jako měli dělat vlastně v tomhle počasí a co jsem si i já přála dělat, ale my jsme naopak měli s přítelem nejnabitější víkend, jako snad, který jsme kdy měli. Náš koncert, pak jsme jeli na festival, ještě jsme byli v divadle, ještě jsme scháněli věci na natáčení, furt nějaký pendlovačky sem a tam. A když jsem se dneska ráno zbudila a viděla jsem, že neprší, jak jsem si myslela, že má pršet, no, tak přišlo takový zklamání.
0: No takhle, já se přidávám k vám, kdo jste u rádia, kdo jste taky úplně hotový. Jasmin, ty jsi hotová?
1: Jsem hotová.
0: A co vlastně nevíte, jak vypadal David v víkend?
2: Hele, my jsme byli u vody, takže docela fajn a zbytek jsme se taky snažili jenom přežít.
0: Jenom přežít. Stínu, no. To byl největší úkol, největší mise tohoto víkendu přežít. Tak nás by zajímalo, co jste teda dělali vy, jak to vypadalo u vás, jestli teda ty naše domněnky jsou správné.
1: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a ano, co jste dělali ten nejteplejší víkend, který u nás zatím kdy byl.
0: 777 937 777, číslo znáte, sem nám to sypte a my k vám sypeme další hity, tohle je Mark Embr, hezké ráno, Zitrádia.
1: Ano.

0: Mark Ember, Belong Together, takhle zní pondělní snídaní šampionů na Hit Radio. No a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste teda přežili tenhle brutální víkend. Pojďme na to.
1: Hanka, Nové Město nad Metují, bylo to peklo, jenom leželi a je unavená a modlí se za déšť.
0: Martin, Praha, od soboty snižovali 2,5ročnímu synovi horečky 39.
1: Martina, Sokolov, byli na zahrádce ve stínu pod stromy a pod zahradní sprchou.
0: Marcela, Bystřec, byli na přehradě pastviny, voda jako kafe, ale bylo to super.
1: Petr z Brna celý víkend stěhovali, myslel, že se rozpustí. Ty jo.
0: Martina nedělala vůbec nic, už snad ani na záchod nechodí, jaký bylo vedro, vše se z ní odpařilo.
1: Honza, Ostrava, přespávali pod stanem, romantika skončila brzo, když bylo ve stanu jako v sauně.
0: Dobré ráno, úplné peklo, doma v bazéně a naraženou bečku gambáče, nic jsem nedělal, ani spát nešlo. Petr Skoky.
1: Jenda, Jablonec nad ní jsou sobota 60 kiláků na kole, neděle u bazénu.
0: To je neskutečný. A takhle to pokračuje dál a dál a dál. Většina zpráv bylo, že jste prostě byli úplně vyřízený a my se tomu nedivíme. Tak doufejme, že už nás brzo čeká nějaký ochlazení, protože tohle, dámy a pánové, bude vysvobození. Těšíme se na to. Pojďte si užít další muziku. Huntrix Golden a Hit Radio v 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno.

0: Krásné ráno z Vitrádia.
1: Máme za sebou extrémně tropickou noc. Někde ty teploty neklesly ani pod 25 stupňů. Já si myslím, že jste se vařili zaživa stejným způsobem jako my. Nicméně otevřít okno, to bylo jako pustit si do ložnice fén prostě.
0: To je pravda, to je pravda. Ono nefungovalo vůbec nic. Já teda dneska ráno jsem se probudil a normálně bych mohl vyždímat nejenom prostě radlo peřinu, ale kterou ta peřina tam jako jen tak ležela, jo, ta nebyla potřeba, ale matrace, všechno prostě totálně durch.
1: Mám pro tebe a i pro naše posluchače tipy, jo. První se jmenuje Egyptská noc. Tip, jak se líp vyspat v těchto bedrech.
0: Jasně.
1: Namočíte právě tebou zmiňovaný propocený, takže ale normální prostě radlo do studený vody. Pořádně ho vyždímáte a pak se jim přikryjete. Je to takový jako, taková levná varianta, ale funguje to. Prostě namočit, vyždímat, přikryjit se a je to dobrý. Tak to je Egyptská noc.
0: To je zajímavý, no. Já teda musím říct, já jsem včera si něco špatného a vlastně měl jsem Egyptskou noc takový komplet, jo. Teda. Takže děkuju za radu, ale já už nechci.
1: A pro odvážnější potom ještě jeden trik, dát si prý na 10 minut ponožky do mrazáku. Jo, že to zní jako celkem blbě asi, ale opravdu, když si pak schladíte nohy, tak to pomůže strašně moc celému tělu.
0: Já teda doufám, že jsme takhle, děkujeme za rady, ale doufám, že už trošku jakoby s tím jdeš jako s křížkem po funuse, jo. Že už teda jako léto dobrý, ale tohle už jako moc, jo. A už jsme si jako užili, jako máme to za sebou, ale...
2: Tak když se podíváš na předpověď počasí, tak ta říká něco trošku jiného. Ještě dneska tady vidím 32. No. Zítra 29.
0: No, prčic.
2: 27 ve čtvrtek.
0: No. A kde jsou ty bouřky? Tak oni to slibovali a tady, když tu přijdou silné bouřky, citelně se ochladí, tak kde to je?
1: Já opravdu ráno byla jako z dramatického filmu, jo? Já jsem se probudila a říkám, ne, ono neprší.
0: Mě to teďka zní jako, že si stěžujeme, jo? A že jsme negativní. A ano, stěžujeme. Si, jsme negativní. Myslím si, že včera celá Česká republika opravdu používala jenom sprostá slova a klela, jo. Takhle to vypadalo minimálně u nás třech. Tak jak to bude vypadat u nás v playlistu, to už slyšíte. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Kolona se tvoří aktuálně na dálnici D5 před Prahou směrem do metropole. Aktuálně tam hlásíte zdržení přes 5 minut. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Pondělí ráno 6.31. Ladíte Hit Radio. S vámi Michal, Jasmin, taky David. No a ten poslední z nás pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V italské nemocnici začal pomáhat neobvyklý kolega, robot jménem Ego. Umí přinést pacientovi vodu, doprovodit ho na vyšetření nebo zaznamenat úroveň bolesti a okamžitě ji poslat zdravotníkům. Lékaři věří, že robotům jednou svěří rutinní úkoly a sami budou mít víc času na péči a kontakt s pacienty.
0: Bude tam s ním i Robert Burian.
2: Vedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Mladí Číňané stále častěji hledají uznání u umělé inteligence místo u vlastní rodiny. Důvod je jednoduchý, od blízkých se jim často nedostává pochvaly nebo podpory. Virtuální asistenti jim naopak nabízejí povzbuzení a ocenění, které v reálných vztazích postrádají.
0: No a tak my jsme si tady ve studiu zkusili, jak by nás umělá inteligence pochválila. Vlastně je to tak trochu i tip pro vás, pokud vám nějaká motivace schází. Tak Jasmin, začínej.
3: Tak ve dvou větách, jo, tady máme short. Jasmin, odehrála si show i v tak extrémních podmínkách, odevzdala si lidem energie a profesionální výkon. Buď na sebe pyšná, protože makáš naplno nejen na pódiu, ale dlouhodobě i v rádiu, hudbě a ve všem, do čeho se pustíš.
4: Jak to souvisí s Dneškem?
3: Ne, počkej, já tam zadala jenom pochval mě podle toho, co
0: jo, takhle,
3: mě víš.
0: Co,
3: jo,
4: takhle,
0: co
4: dobře,
0: David?
4: Tak já, ano, je pondělí, ano, špatně si spal, ano, venku bude přes 30 stupňů, ale dobrá zpráva je, že od tebe dneska nikdo nechce zaběhnout maraton, stačí udělat pár věcí, dát si dost vody, občas se zhluboka nadechnout a večer si říct, přežil jsem tropické pondělí.
0: Ty jsi si stěžoval dneska, veď?
4: Tak trochu, no. Co ty?
0: Já tady mám rádio hraje, ty jsi u mikrofonu a zatímco zbytek republiky teprve rozlepuje oči, ty už tady pro ně tvoříš ranní vibe celého dne. Máš v sobě neskutečný drive, lidi tě rádi poslouchají, tak tam pošli tu nejlepší energii a ukaž všem, jak se správně startuje týden. Tak, milé děti, a tady máte důkaz, jak umělá inteligence kecá.
3: Jak víš, že tě rádi poslouchají, to jsi tam někdy musel napsat, že tě rádi poslouchají.
4: No.
0: To je kec. To je blbost.
3: Tak se taky nechte takhle pochválit, od AI.
0: Hrozný. Pointer Sisters, I'm so excited. Tohle vás bude bavit, tak pojďme si to užít. Hezké ráno z Hit Rádia. Tonight.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, snídaně šampionů, dobré ráno. Taky máte pocit, že je dneska ráno na cestách a u vás v práci nějak podezřele ticho? Tak se vám to nezdá, protože odstartoval týden, kdy v téhle republice nikdo nic moc nedělá. Všichni jeli někam na dovču, cestovky hlásí vyprodáno, Řecko, Chorvatsko, tam nás silo nejvíc.
1: Si tím motá jazyk, že bys taky potřeboval nějakou dovolenou.
2: Ten už je pryč hlavou.
0: Já se těším, až bude 9, až budu spát, až dospím tu noc, kdy jsem teda nespal, no. Ale jako jel bych někam na dovču, ale říkám si vlastně jako, proč? Jo?
2: Cože?
0: Proč jet na dovču? Když tady máme takový brutální teploty, dobře, nemáme tady moře, no.
2: No pojedeš se schladit právě, že jo? Jako kam jedu já, tak tam je třeba o 10 stupňů méně než tady, takže...
0: No takhle, jakože někdo poletí do Dubaje a poletí se tam schladit.
1: Já jsme letí do Španělska a bere si péřovku.
2: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně jako vůbec vám dlouho trvá, než vám na dovolený dojde, že jste fakt na dovolený.
2: Hned.
0: Fakt?
2: Jo, já se hnedka přenesu.
0: Já tam tak 2-3 dny. Dva, tři dny, než vypnu, než se přepnu a pak teda ten čtvrtý den letí zpátky, jo.
1: Jasný, no.
0: No tak vy, kdo jste někam už vrazili nebo se chystáte, tak si dovču užijte. No a vy, kdo jste tady s námi zůstali v České republice, tak si za chvilku užijte další hity. Aneta Langerová třeba, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio. Hit Radio.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu v Praze Dejvicích. Na Evropské vesmíru od centra u křižovatky se Šolinovou se srazila dvě osobní auta. S opatrností tam projedete. Šťastnou cestu všem.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DJO, End of Beginning na Hit Radio v 6.53. Dobré ráno.
1: Bílý oblečení, jahody se šlehajdou a skoro 80 milionů pro vítěze. Asi je vám z popisu jasný, že začíná Wimbledon, nejslavnější tenisový turnaj světa, a tam se tradičně servírujou jahody se šlehačkou, což je teda i moje jako oblíbený letní jídlo.
0: Což mi vlastně úplně nejde teda jako dohromady, jo? Že máš teda jako bílý oblečení povinně na tom Wimbledonu a k tomu jahody se šlehačkou, protože já nevím jak vy, ale možná to máte podobně, když si vezmu něco bílého, něco bílého, tak se i hned jako pokecám.
1: Já mám na sobě černý tílko, původně ráno bylo bílý, ne, že bych ho takhle moc za to, ale musela jsem se převlít, že přesně na něm byla nějaká kejda. Nicméně ty jahody, oni servírují už od počátku turnaje, což bylo v roce 1877.
0: Jakože furt ty stejný jahody z toho roku 1877.
1: Jo, oni je tam mají zavařený nějak právě.
0: Takže to je marmeláda, nebo?
1: Ale nicméně, co je zajímavé, že pro Česko je Wimbledon v posledních letech takový až jako domácí turnaj. Vyhráli ho Petra Kvitová hnedka dvakrát, taky Bára Krejčíková, Markéta Vondroušová, takže budeme moc držet palce.
0: No tak startuje svátek tenistů, moc si to užijte, no a moc si taky užijte další songy, další song, který nás čeká do sedmé, než vám David dá další zprávy. Tohle je Gigi D'Agostino.
2: Že si nedáme Miraje a jahodu.
0: A co tam dám po sedmý, Davide, prosím tě.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za elektroniku budeme letos platit víc. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo komponentů do notebooků mohou vzrůst až o desítky procent. Podražit zřejmě mohou i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek součástek, protože výrobci přesouvají kapacity směrem k technologiím pro umělou inteligenci. Podle analytiků se tak rozvoj AI může promítnout i do cen běžné elektroniky. Energetické nápoje jsou v Česku stále populárnější. Jejich prodeje v posledních letech rostou a loni tvořili už 4% trhu s nealkoholickými nápoji. Nejčastěji je kupují lidé mezi 25 a 35 lety. Mladší zákazníci dávají přednost levnějším variantám, které pořídí třeba i za 10 korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Češi vstupují do Wimbledonu. Do úvodního dne nejslavnějšího tenisového turnaje světa zasáhne hned 6 českých hráčů. O postup do druhého kola budou bojovat mimo jiné předloňská vítězka turnaje Barbora Krejčíková, Karolína Muchová nebo Kateřina Siniaková. Hlavní soutěž letošního Wimbledonu začíná právě dnes. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Celníci odhalili v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv, především na

0: podporu Potence byly připraveny k distribuci v Česku i v dalších státech Evropské unie. Úřady prověřují, komu léky patřily, následně budou zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Jde o jeden z největších záchytů léků za dobu spolupráce Státního ústavu pro kontrolu léčiv s celníky. Ráno zatím jasné, polojasné, teploty vysoké kolem 24 stupňů, ale od západu k nám míří ochlazení. Odpoledne přibývání mraku, déšť, přehánky nebo silné bouřky. Teploty kolem 30 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Krásné pondělní ráno.
3: Ahoj, ahoj.
1: Snídaně šampionů.
2: Jsme tu všichni, tři máme tady Davida, čau Dave.
4: Ahoj všem.
2: A my jsme moc rádi, že tady hlavně máme vás. Dobré ránko.
3: Máme pro vás takový malý šok, takovou časovou facku. První polovina roku bude tenhle týden za náma. Za chviličku pojedeme druhý pololetí.
2: Tak to, abychom se už postavili do fronty na Pandoru.
3: No, je. Hit Rádio.

0: Radio 705. Rozjeli jste někdy jako malý svůj vlastní biznes? Prodávali jste třeba ovoce, limču, cokoliv. Tak možná jste měli kliku, že jste měli za souseda blbce. Máme tady příběh z Polska. Malej kluk si chtěl vydělat na prázdniny, tak si u silnice postavil stánek s domácí limčou, jenomže to vadilo sousedovi, jo, že podniká na černo. Ten zavolal policii, ta přijela, koukla na malýho podnikatele a místo pokuty, světe div se, od něj vykoupili všechnu limču.
1: To je hezký. Jako to je hezký. Co musíš být za zloducha, aby si takhle nahlásil dítě?
0: No, já když jsem to čet, tak jsem si vůbec nevšiml, že to je příběh z Polska, jo, protože tak si říkám, no, tak jako by docela to sedí tady jako na naši republiku, že někdo si řekl, ale ten podniká na černo, zavolám na něj policejty, jo. Takže tohle dopadlo dobře, mimochodem udělali mu taky perfektní reklamu, že ten kluk vlastně dostal takový skvělý jako marketing ještě, jo, protože oni se vyfotili, dalo se to na sítě. Takže borec teďka má na prázdniny vyděláno. To je hezký.
1: Je to roztomilý.
0: To je hezký. Daně, ty se budou řešit až na konci prázdniny, jo. A tak nás zajímá, jestli třeba, vy jste třeba jak někdy zažili, že se k vám ať už třeba policie, nebo hasiči, nebo záchranáři zachovali fakt skvěle a zůstalo vám to v hlavě. A když jsme u toho vzpomínání, tak třeba jak vypadalo právě to vaše první dětské podnikání? Co jste kde prodávali? Jak se vám dařilo? Jestli na vás třeba někdo zavolal policii nebo finančák?
2: Jestli jste platili daně.
0: Přesně.
1: Číslo k nám
0: 777 937 777. Asmina, jsem tak strašně rád za to, že jsi tady. Že mi tak pomáháš, víš? Kato a John, Turn the Lights Off, to je další parádní muzika pro vás. No a za chvíli se vrátíme k tomu vašemu podnikáníčku. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Jedna plus jedna, to jsou Rady Kirken, tohle je pondělní Hit Radio, za 2 minuty 7:45.
1: Řešili jsme tady, že na malýho kluka v Polsku někdo zavolal policii, protože prodával domácí limču, ale policie namísto pokuty vlastně všechno vykoupila a zachovala se hezky, ještě mu tím udělala reklamu. No a my jsme se ptali, jestli jste někdy zažili, že se policisti, hasiči nebo třeba záchranáři zachovali skvěle a taky, jak to vaše první dětský podnikání, pokud jste nějaký měli, vypadalo.
0: Máme tady hlasovku třeba od Kláry.
2: Ahoj, Černá Hora. Tak jako ne úplně malá, někdy kolem 15 jsem pletla svetry, které jsem prodávala, ale mám krásnou zkušenost s policajtama, ne českýma, ale v Neapoli, kdy jsem v jednu v noci hledala, kde je autobusová zastávka, abych se dostala do hotelu. Byla tam hlídka, tak jsem se jich zeptala, jak se na tu zastávku dostanu. Oni se trošku podivili, jakože takhle v noci chce jet někde městskou dopravou a skončilo to tak, že oni sami, kteří akorát končili službu, mě do toho hotelu odvezli. Chudák ten recepční, protože už se bál, kde jsem. Vlastně najednou se před ním, před hotelem objevila policie, bál se, co se kde stalo. A se zjistilo jenom, že mě odvezli, protože měli o mě strach. Takže úplně super zážitek.
0: A to je hezký. To je moc pěkný. Taky tady máme další zprávu, Péťa Brno. Když jsem byla malá, prodávala jsem s bráchou třešně před barákem. Za první vydělané peníze jsme si koupili nanuky a připadali jsme si jako milionáři.
1: Verča z Budějic píše, Jota píše o těch policistech. Policisté nám pomohli najít ztraceného pejska, obvolali útulky a za 2 hodiny jsme ho měli doma. Na to nikdy nezapomeneme. To je hezká pomoc.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Mary.
3: Do práce, tak moje první podnikání bylo jako dítě, že jsem venku natrhala kytičky z keřů, bambelišky, 7 krásky, prostě všechno, co jsem našla kolem města a kolem parku. Sedla jsem si na obrovník a snažila jsem se to kolem jdoucím prodat. Samozřejmě tržba žádná, dneska se tomu směju, ale bylo to krásný. To do dneška samozřejmě teď už prodávám na Facebooku, na Marketplace. Každopádně všichni malé podnikatele podporuji, držím jim palce, hodně úspěchu a krásné ráno všem.
0: Mě by zajímalo, jakou má teďka Mary teda úspěšnost na tom marketplaceu s těma kytkama. Jo, že jí to, mně se líbí, že jí to nepustilo, jako, jo, že teda pořád chce prodávat ty květiny.
1: To rozhodně, nicméně fakt držíme palce všem malým podnikatelům, mně to přijde strašně hezký, už to kolem sebe vlastně moc nevídám, taky nejsem teda v té bublině samozřejmě.
0: Já si myslím, že kolik je 7:45 k tomu, že malí podnikatelé, jelikož nemají školu, mají prázdniny, takže teďka ještě odpočívají, jo, protože si užívají to, že nemusí do školy. Nicméně, že ten stáneček tak kolem 8:30 u těch silnic potkáme, tak jestli uvidíte nějakého takového malého podnikatele, tak nechovejte se jako sousedi v Polsku, nevolejte raně policii a kupte si něco pro radost. DJ Bobo, Everybody, další parádní muzika pro vás, tohle vás bude moc bavit. Ladíte Hit Radio, my jsme Michal, Jasmin a David a přejeme vám hezký

0: diskotékovej hit Everybody, DJ Bobo. Hladíte Hit Radio 7 hodin 20 minut a už za malou chvíli vás čeká soutěž Rychlá pětka, kde celý tento týden budete moct vyhrát po 2 čtyřdenních vstupenkách na festival Colors of Ostrava. Tak to se nenechte utéct, detaily podrobnosti, jak soutěžit za chvíli, no a samozřejmě i další muzika Lady Gaga nebo Nickelback. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Cínovecké na úrovni Čakovic směrem na dálnici D8 bouralo osobní auto v levém pruhu. A pozor na nehodu na vjezdu z Novopatské ulice do tunelu Blanka směrem na Břevnov.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Alejandro. Lady Gaga, Hit Radio 729. Alejandro. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Doba ledová se po více než 10 letech vrací na filmová plátna. Tvůrci představili první upoutávku 6. dílu s podtitulem Botvaru a potvrdili, že oblíbená parta zvířecích hrdinů ještě neřekla poslední slovo. Do českých kin nový film dorazí 4. února 2027. Od první řady Česko hledá superstar uplynulo už více než 20 let. Soutěž v roce 2004 sledovali miliony diváků a z neznámých zpěváků udělala přes noc celebrity. Zatímco vítězka Aneta Langerová zůstala úspěšnou hudebnicí, řada dalších finalistů se vydala úplně jinou životní cestou. Dmitrij Medvěděv si na sjezdu jednotného Ruska uřízl pořádnou ostudu. Bývalý ruský prezident a premiér totiž usnul během projevu Vladimíra Putina. Situace je o to trapnější, že je Medvěděv předsedou strany, jejíž sjezd právě probíhal.
0: No to je toho, no. Tak kdo jsme si na poradě v práci nikdy neschrupnul, že? Nebo ve škole?
3: Mně se chce teďka smát, protože během těch zpráv na mě to jde hrozně. No, právě chce, takže se mi chce smát, že se mi chce spát během toho, co ty to
0: říkáš. Spát. A navíc tak Medvěděv, že jo, tak mu to má prostě vejméně, že jo, akorát prostě letní spánek. Teda začíná, no. Tak. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte 2 čtyřdenní vstupenky na parádní festival Colors of Ostrava, a to od Allegro. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Hit Radio, Taylor Swift v 7.35. Dobré ráno. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce hrajeme o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Mimochodem, pokud rádi nakupujete online, tak Allegro je jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No a kdo možná vyrazí na Colors of Ostrava úplně gratis, bude Filip. Filipe, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, ahoj. Tak ještě nám pověz, co ty a ten uplynulý víkend, jak jsi to přežil, ta vedra, co?
2: Jo, tak jak se to dalo zvládnout. No ne, hrozně to bylo, byli jsme u řeky, ale takže dobrý.
0: Tak aspoň něco, tak aspoň něco. No tak, Filo, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje parťák Ferdy Mravence?
2: Budu pěkný.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Víš, jak se říká sladké pochoutce z kakaových bobů?
2: Čokoláda.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik hrbů má velbloud?
2: 2.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Jo. A pojďme na poslední, 5. otázku.
1: Jak se jmenuje nápoj vyrobený z hroznů?
2: Nápoj z hroznů? Víno.
0: Víno, Filipe!
1: Jo!
0: Hele, to bude festák jako víno, čověče. Vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava, které věnovalo Allegro. Je to tvoje?
2: Ty jo, skvělý, skvělý.
1: Moc ti gratuluje, máš 2 vstupenky, tak koho vezmeš sebou?
2: Vezmu přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak si užijte výlet z Berouna do Ostravy a užijte si celý festák. Filipe, měj se krásně a zase někdy na Hit Rádiu. Ahoj.
2: Tak jo, čau, ahoj.
0: Čau, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Radio City.

0: Disturbed, 7.40, Hit Radio, Michal, Jasmina, David, dobré ránečko.
1: Otázka směrem na vás. Jste šťastný?
0: Jako teď, anebo jako možná ještě jinak, Jasmin. Ptáš se možná v blbej čas, jako po tomhle víkendu, jo? Je to lepší, ale nic moc.
1: No proč se ptám, prej jsme nejšťastnější jako národ za posledních 25 let, jo?
0: Nekecej.
1: Prej to spočítali vědci, opravdu to tak má být. Evidentně žijeme v historicky nejšťastnějším období. Ale to se týká jako Čech, jo? Protože pozor, na Moravě, tam jsou prej ještě šťastnější, jo? Šťastnější než Češi.
0: No, tak já se tomu jako vůbec nedivím, protože když se ještě vrátíme k tomu víkendu, tak takhle, kdo má sklep byl opravdu tenhle víkend šťastný, jo? A kdo má sklep na Moravě s vínem, tak ten byl za mě úplně nejšťastnější. Takže tahle statistika, jestli to zkoumali takhle třeba dneska ráno po tomhle víkendu, tak tomu i věřím, ale.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dost...
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: lepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 v úseku mezi 29. a 25. kilometrem ve směru na Prahu počítejte s přerušovanou kolonou kvůli omezení. Na 28. kilometru došlo navíc ke střetu dvou osobních aut.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hitrádiu.

0: jsou souky ke všemu, co děláte. Do práce, domů. David Guetta, Kim Petras, 7 hodin 50 minut. A mě by zajímalo, jestli jste spokojení se svým křestním jménem. Co vy dva?
1: Ano.
2: Ano.
0: Ano, ano. Já jsem měl teda se jmenovat Kamil, jo, taková otevření pandořiny skřínky.
1: To by ti šlo.
0: Tahle blbost napadla babičku, jo, jsem se dozvěděl pak zpětně.
2: Jako Michal pak?
0: Takhle, se jménem Michal nejsem taky 100% spokojený, ale děkuju mámě, že na babičku nedala, jo. Proč se o tom bavím? Já jsem tady našel netradiční jména v České republice. Je tady třeba Cypriána, Celestín, to je za mě ještě v klidu, jo. Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis, nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
0: Fakt to? A jo.
1: A jo.
0: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
0: Ty vole, ale vy ne tu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a vy ne tu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
0: No tam vlastně, jako... ta tam je taky, no. Tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
0: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím. Jdem do toho.

další hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří velmi silné bouřky, meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalové deště, vítr o rychlosti až 90 km za hodinu a kroupy větší než 2 cm. Bouřky se zpočátku objeví hlavně v Čechách, postupně se rozšíří i dál. Přestože se začne ochlazovat, na některých místech Moravy a Slezska budou teploty i v pondělí atakovat tropickou třicítku. Energetické nápoje možná budou pro děti minulostí. Poslanci připravují zákon, který by zakázal jejich prodej osobám mladším 16 let. Omezit by se mohl také jejich prodej ve školách nebo automatech. Jedna půllitrová plechovka může obsahovat až 17 kostek cukru a kofein jako 2 espressa. Lékaři varují, že u citlivých lidí mohou energetické nápoje způsobovat silné bušení srdce nebo další zdravotní potíže. Vlastní bydlení se Čechům vzdaluje. Téměř polovina lidí, kteří dnes nevlastní byt nebo dům, si myslí, že si ho nikdy nebudou moc pořídit. České domácnosti navíc vydávají na bydlení v průměru už 35% svých příjmů, to je více než evropský průměr. Podle průzkumu jsou Češi ohledně dostupnosti bydlení výrazně pesimističtější než většina Evropanů. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Až do pátku 17. července nejezdí tramvaje v úseku Anděl Radlická. Výluka platí pro oba směry. Důvodem je oprava tramvajové trati.

0: A rekonstrukce kanalizace. Tramvajová linka 4 bude zrušená, v denním provozu ji nahradí autobusová doprava X4, a to na trase Anděl na Knížecí Radlická. Více na webu pid.cz. Od západu by mělo dorazit dnes ochlazení, ale máme velmi teplé ráno, teploty kolem 24 stupňů. Postupně polojasno, čekáme přibývání mraků, déšť, přehánky, ojediněle silné bouřky a teploty kolem 30. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
3: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dobré ráno.
2: Hezký pondělí vám všem.
5: Snídaně šampionů.
2: Taky řízky v alobalu a věta už tam budem. Zaspomínáme za chviličku na cesty k moři a taky prozradíme, kdy je dobrý rozhodně nevyjíždět.
4: Na to počkejte, no a užijte si další hity. Další hodinu startuje Mika, Relax, Take it easy. Tak pojďme na to.
1: Hit Radio City.

0: Relax, to bude až pořádně zaprší, na to se těšíme určitě všichni. Tohle je Mika na Hitrádiu 8.07. Michal, Jasmina, David s vámi, dobré pondělní ráno.
1: Sice neprší, ale schladit se aspoň v hlavě můžem. Začínají prázdniny a pro spoustu z nás to znamená jediný, cesta k moři. Jo, někdo už se třeba stihl vrátit, kdo byl dřív, někdo balí kufry právě teďka, možná nás někdo teďka poslouchá i z pláže, pokud jo, tak závidíme. Mimochodem teda, pokud se teprve chystáte vyrazit třeba autem na nějakou dovču, tak se dopravní experti shodujou, že úplně nejhorší bývají pátky a soboty, kdy no, opravdu jako vyráží tisíce dovolenkářů.
0: Jasně, já mám zkušenost, my jsme takhle jeli kdysi do Chorvatska, jeli jsme v týdnu a kolony nic, na hranicích nic, a co mě teda jako pobavilo, byla kontrola na slovinsko-chorvatských hranicích a už jako taháš pás a máš takový trochu strach, jako aby tě pustili, když jako tam to je v poho. A vlastně držím v ruce ty pasy a teďka jenom ten tam seděl v té budce a jenom takhle jenom mával. Ani se mi ho neukazoval, tak si říkám, no tak jo, tak jedem. Jo, takže opravdu jet v týdnu je lepší, než je to víkendu. My jsme se pak teda vraceli o víkendu zpátky a to už nebyla taková pohodička.
1: A tak to prošlo dobře. Máte nějakou historku z dovolený, kde to bylo jako, že to nešlo podle představ, nevím, zapomenutý pas třeba, jo. Mně se stalo, že brácha mě chtěl vzít, já a brácha jsme mamku chtěli vzít na Malorku k narozeninám, ale kupoval letenky brácha a prohodil mi tam, já mám Jasmin Jana Grinerová a on tam napsal Jana Jasmin Grinerová a na letišti byl problém. Fakt, a já jsem normálně tam musela řešit přepsání letenky kvůli tomuhle tomu. Takže to bylo nepříjemné.
0: Víš, to jsou prostě ty lidi, co musí mít dvě křestní jména, no, tak já nevím. Co David?
2: Hele, my jsme jenom zapomněli klíč od rakve, když jsme jeli na dovolenou do Chorvatska a dokonce...
0: Jako na autě.
2: Na autě, ano, na autě. A dokonce, už ani nevím, kde to bylo, v nějakém českém městě, prostě táta k nějakému zámečníkovi a ten říká, ten se do toho asi hodinu snažil dostat. No. Zavolal nějakého kámoše, který byl vyhlášený, snad, že vykrádal i auto jako profesionálně. Ani ten se tam nedostal. Takže jsme museli se snad, už si ani nepamatuju, vlastně, jestli jsme zpátky nebo bez rakve, no. Prostě nikdo se do té rakve nedokázal dostat.
0: To je skvělý. To ani profesionální vykradeč rakví teda.
2: Ty si představ ještě, že by nás třeba na zahraničích zastavili, viď?
0: A kontrola.
2: Kontrola.
0: A tak, nemáme klíčka. No jasně, no tak to odevřete, no. By to vzali flexou. No tak dejte nám vědět, vy kam letos vyrážíte, jestli to je Chorvatsko, Itálie, Řecko, jestli už jste třeba na cestě, směr jich právě teď, kdo nás sladíte, anebo jestli třeba zkoušíte úplně něco jiného a třeba někam letíte, jo. A hlavně, jestli si vzpomenete na nějakou nejšílenější vzpomínku na cestu na dovolenou. Ať už je to cokoliv, tak budeme rádi, když nám to nahrajete na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to napište klasicky zprávou. Teď posíláme zoologickou od Shakiry. Hezké ráno z Hitrádia.

0: Na pondělní ráno ideální perfektní rock set Fade In Like a Flower, minutu po 8:45. Dobré ráno, šampioni. Řešíme tady dovolené, protože aktuálně je jejich čas a vzpomínáte na své nejbláznivější vzpomínky na cestu k moři. Děkujeme za všechny zprávy, které jste nám poslali, píše třeba Pája. Ahoj, ahojky šampíci, my byli v Itálii začátkem června a druhý den po příjezdu malej dostal neštovice a předposlední den se nám tam pokazilo auto. Pája.
1: To je nepříjemný. Monča píše, zdravím, mně se stalo při odletu z Bulharska, že mi vystavili letenku na jiný jméno. Prošla jsem třemi kontrolami a zjistila to až v odletové hale, co teď honem na info, že jo, kde naštěstí ta slečna uměla česky, vystavili novou, ale zase na obsazený sedadlo. Naštěstí v letadle bylo dost volných míst. Dokážu si představit ten šok a stres potom, no.
0: Taky další zpráva, zdravím, tak Tchánovi se na pracovní cestě do Švajců v 90. letech stalo to, že na hranicích otevírá pas a tam fotka tchyně, prostě se přemátl. A známým, co s námi jeli do Chorvatska, tak v Maďarsku praskl klíňák a protože se s Maďary nedomluvíš, tak musel přijet mechanik z Čech. Zpoždění 8 hodin a super čekačka teda. Tak tady to vidím na snahu ušetřit a jet přes Maďarsko, která se opravdu teda vyplatila.
1: Mě víc pobavila ta fotka tchyně, no. Že letíš na dovču, otevřeš pás a tam je.
0: A tam a vlastně dvojitej šok, jo. Nejenom, že teda na letišíkám, ale ještě tchyně jako v ruce. Pojďme dál.
1: Renča píše, dobré ráno, vyrazíme v srpnu do Chorvatska. Máme podobnou historku s rakví na autě. Před několika lety jsme též zapomněli klíče od rakve, jeli jsme do Kalábrie a po 24 hodinách jízdy jsme na to přišli. Dostal se tam ředitel rezortu, rozmlátili rakev kladívkem.
0: Tak Davide, tady máš návod. Tip, co teda příště dělat, no, když vám to taky nešlo. To ještě tady dorazila nějaká hlasovka od Radima.
2: Dobrý den, řidič Radim, na D1 ve směru na Prahu mezi Česlicemi a Chodovem. Stojí v levém pruhu dodávka, odtahovka, plně naložená, vápichou pneumatiku, pozor na točky.
1: Až pojedete na tu dovču, máte dopravní info tady.
0: Tak. Pokud vyrážíte přesně tady od Prahy, někde po D1, tak hele, rádi děkujeme. Tak vy, kdo valíte na dovču, ať už třeba právě teďka, nebo jste nasedli do auta, nebo balíte kufry, nebo nás sladíte u moře, moc si to užijte a hlavně se nám v pořádku vraťte. Teď další songy, Poetika na Hit Rádiu. Hezké ráno. Léčí,
3: tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: klasika na Hit Rádiu. 8.21. Silnice se začátkem prázdnin jsou o něco prázdnější. I tak ale někde v pondělí ráno narazíte na komplikace. Kde to stojí, kde jsou nějaké problémy, poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. No a samozřejmě vám za malou chvíli přibalíme další parádní songy. Enrique Iglesias, Duel El Corazon, tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio. Hit Radio.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi a se zdržením počítejte na dálnici D1. Mezi 29. a 25. kilometrem ve směru na Prahu se to štosuje kvůli omezení a na 28. kilometru navíc bourala dvě auta. Šťastnou cestu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Lenkyni, Hit Radio 8.32. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Bedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Světový šampionát ve fotbale míří do vyřazovací části. Základní skupiny skončily a týmy teď hrají doslova vavank. Včerejší duel Jihoafrické republiky s Kanadou skončil 1-0 pro javorové listy. Afričané tak letí ze Spojených států domů, naopak Kanada pokračuje. Stres je pro většinu Čechů běžnou součástí práce. Podle nového průzkumu zažívají stresové situace zhruba 2/3 zaměstnanců. Firmy přitom systematickou podporu duševního zdraví nabízejí jen výjimečně.
0: 2/3, to je docela dost, mi přijde.
3: A no. Tak já taky zažívám stres, vždycky sem přijdu a nevím, jestli ty přijdeš, Michale,
0: hrozný,
3: že
0: jo? To je ten David, viď?
2: A já mám neustále zprávy, jestli budou zprávy včas, jestli se nepřeřeknu a nebudete se mi smát. Takže to jsou ty 2/3 a Michale, ty seš v pohodě.
0: To se neděje, ne? Já si myslím, že ten průzkum podle mě dělali v pondělí ráno. Kdyby se ptali v pátek ve 2 odpoledne, tak to by byl ničí výsledek. Tak doufáme, že vy ve stresu nejste, i když ano, je pondělí. Enly, Voices, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali a připomínám opět, že další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak si to užijte. Hezké ráno.

0: tomhle mě baví ten závěr. Snad i vás, Tom Grennan, Little Bit of Love, 8.40, Hit Radio, snídaně šampionů.
1: Zkuste si na chviličku, na malou chvíli představit svůj mobilní telefon bez dotykového displeje. Zní to jako pravěk, co? Přitom dneska, právě dneska, je to přesně 19 let, co se začal prodávat vůbec první iPhone a změnilo to všechno. Jo, do té doby prostě tlačítkový telefony, předtím jsme lovili nějaký prostě plastový Jasně. pera, všechno možný.
0: Tak ono dřív vlastně ještě byly dotykový telefony, ale ovládali se tím stylusem a právě až Apple přišel s tím, že jsme mohli teda šmrdlat palcem po displeji, takže naše palce před 19 lety nastoupily nedobrovolně do fitka, jo. A mě zajímalo, kolik kilometrů najede denně náš palec po displeji, takhle chápu, že ta informace je vlastně úplně k ničemu, ale přijde mi to zajímavý, jo.
1: No.
0: Tak denně je to průměrně 250 metrů, intenzivní uživatel až kilometr denně po displeji, jo, najedeme, jo. A za rok naskrolujeme přibližně 90 kilometrů, takže to je prostě jako výlet třeba z Prahy do Hradce Králové.
1: Ty vlaho, no tak schválně, kolikrát po telefonu sáhnete vy, jestli spadáte do toho, zkuste se nad tím zamyslet, až no, budete používat mobil.
0: Když se o těch telefonech bavíme, tak jeden starý phone tady pro vás máme. Tohle je Ed Sheeran Old Phone a to k vám letí za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak díky, že jste s námi a přejeme fantastické ráno, šampioni. Jsme Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: prodám klimatizaci. To si myslím, že by mohl být inzerát po tady těch vedrech. Krištof měl svůj inzerát teď na Hit Rádiu v 8.52. Krásné ráno.
1: Nejlepší zážitky z výletů. Ty většinou nevzniknou, když je hezký počasí, jo. Na Hit Rádiu pokračuje Terapie venkem s Forkem Pink a tenhle týden hledáme historky na téma nejlepší výlet v tom nejhorším počasí. Třeba jako Michaela.
0: Míša napsala: Ahoj, loni v létě jsme se známými kempovali. Den byl slunečný a pěkně jsme se bavili. Večer jsme si poseděli u kytary, jenže se nakonec přihnal silný vítr s liákem, tak jsme ve čtyřech stáli pod markízou, která už se pod tím návalem deště prohýbala. Drželi jsme tyčky, aby neletěla, a mokrý všichni na kost jsme se tomu v tom hrozným počasí nakonec strašně smáli. Dnes si už říkáme, že nás déšť a bouřka nemůže zdolat.
1: Pokud máte nějakou podobnou výletní historku a třeba si myslíte, že vytáhnete ještě něco lepší, nějaký silnější kalibr, tak nám ji napište na web Hit Rádia. Hrajeme tentokrát o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od 4Camping a na konci týdne opět vybereme ten nejlepší příběh.
0: No tak skočte na web Hit Rádia, tam najdete všechny detaily a podrobnosti a my se těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Madonna, sorry, sorry za to dnešní ráno. Noc na dnešek, kdy se nedalo absolutně spát, se na nás trochu podepsala, co Jasmin?
1: No, bylo to znát, ale zítra budeme zase ve formě a určitě jste v tom byli s náma.
0: Přesně,
1: já si myslím, že spoustu
0: přesně.
1: z vás.
0: Zítra dorazí snad lepší forma, tak díky, že jste to s náma zvládli. My vám přejeme hezký pondělí, no a těšíme se na vás.
1: Zase zítra v 6 hodin.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
0: Tak lidi zlatí, naši posluchači, přejeme hezký pondělí.
1: Tak pa, pa, pa a zítra.
0: Zítra čus.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré pondělní dopoledne.

nás se táhne od Jesenice až po Slivenec směrem k letišti, tedy zdržení minimálně 10 až 15 minut, jak už zaznělo. Na úrovni letiště popojíždíte v Aviatické ulici kvůli opravě.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: On air.
2: Online.
1: I w aplikaci Radia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov jezdí trolejbusy. Podle technického ředitele dopravního podniku pro povrchovou dopravu Jana Šurovského se zatím jedná o zkušební provoz.
4: Zatím tady bude na každé té lince jezdit jen jedno pořadí, jedno vozidlo v nějakém přibližně hodinovém intervalu navíc oproti autobusům, takže to má za účel, aby jednak řidiči se seznámili s tratěmi, má to za účel, aby případní zájemci a zvědavci se koncentrovali na ten trolejbus.
3: Trolejbusy na trati z Bořislavky na Hradčanskou mají číslo 51, na Strahov pak 53. Ministr zahraničí Petr Macinka představí vládě složení delegace na summit NATO v Ankaře. Trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Babiše. Kabinet se bude zabývat také omezením cen pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Současná úprava platí do konce června. Záchranná stanice Huslík u Poděbrad na Nymbursku přijímá v posledních dnech kvůli dlouhotrvajícím vedrům téměř dvojnásobné množství zvířat. Jedná se zejména o mláďata ptáků, která kvůli horku vypadávají nebo opouštějí hnízda předčasně.
1: Fotbalový servis.
5: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. Německo pak v Bostonu čeká Paraguay. Tento zápas začne o 10:30 večer našeho času.
3: Od západu pozvolné ochlazování a také bouřky. Dnešní den bude většinou jasný, polojasný. Od západu ale bude mraku přibývat. Zpočátku přehánky a bouřky, jen výjimečně, ale během dne bouřky i velmi silné, a to na většině území. Maximální teploty ještě dnes kolem 34 stupňů, ale vítr severních směrů.

0: pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Tak město je Urban, to je pravda. Město je hlavně rozpálený teda.
2: Ptát a to je Urban vás... taky.
1: Ptát se vás, jak jste se dneska vyspali, to si myslím, že je úplně zbytečné. Navíc Michal s Jasmin už to dneska celé probrali, jo? To znamená, my jsme jako moc nezamouřili oka, myslím si, že je nás jako většina. A jak jsme sami se tak jako potkáváte v té práci a říkáte si tak, co, jak dneska, blbý, veď. Tak jsme zjistili, že jediný fígl je ručník. Jo?
2: Ano.
1: Studený ručník. Lucka přišla s dobrým fíglem, studený ručník prostě a na něj se lehnout. Jak dlouho to vydrží, prosím?
2: Prosím tě, nevím, podle mě tak asi 10 minut. To osvěžení samozřejmě, ale já jsem už minulý týden v pátek tady zavedla odpoledne, půjčila jsem si lavor se studenou vodou, dala jsem si pod stůl do toho nohy a i tak to šlo.
1: Tak přátelé, možná, že ještě na to dnešní dopoledne a odpoledne nějaký ten lavůrek sežeňte, když tak zavolejte, jo, napuste si ho vodou, protože pak už by nás měli schladit ty deště, ale uvidíme. Já mám vždycky pocit, že když přicházejí na té mapy, vidíme ten mrak, jak to přichází, takže tam, kde stojím, se to většinou vyhne. Uvidíme, jak tentokrát. Máme pro vás samozřejmě skvělou muziku, Elton John a Dua Lipa, za pár minut Offenbach a to všechno u nás v Praze. Tady je Hit Radio City. Dobré dopoledne.

Tak tohle je Hit Radio City. Přátelé, dobré pondělí. A vy, kteří jste nezačali dovolenou, vy, kteří jste nezůstali doma na home officeu, protože tam máte spoustu větráku a vyrazili jste do práce, tak vám přeju, no, pokud možno, no, žhavé pondělí. Vlastně jinak se to asi nazvat nedá, no stále samozřejmě teploty velmi vysoké, i když o tom víkendu už to vlastně nebude. Na teplotní rekordy, které padaly po celé republice, zejména v Praze, dokonce několik odvážlivců se jalo včera vyrazit do ulic hlavního města s takovou jako termovizí a termokamerou, kde vlastně měřili, že v některých ulicích tady u nás v Praze bylo až 60 stupňů Celsia, což je přímo neuvěřitelný. Třeba na rozpáleném náměstí Jiřího z Poděbrad, nově rekonstruovaném, tam opravdu jako ty lavičky měřily skoro 60 stupňů, takže nic moc, dneska to bude samozřejmě o něco příjemnější, stále ale počítejte s tím, že kvůli vedru se spožďují jednotlivé tramvaje hlavního města Prahy, protože 17 a 3 vlastně patřily mezi tramvajové linky, kterých se o víkendu dotklo bezpečnostní nařízení vyhlášené kvůli extrémním teplotám. Chvíli předtím, než mají podjet Barrandovský most, tak vždycky výrazně zpomalí a to až na 10 km za hodinu, protože zkrátka si to ta situace vyžádala. Tak dneska počítejte s tím, že stále se to může stát a některé spoje můžou být přece jenom zpomalené a mohou nabírat zpoždění. Nicméně, tak extrémní, jako včera, už by to být nemělo. Takhle alespoň čerstvé zprávy přímo z metropole. Alex Warren je připraven, jeho Ordinary, taky jsou tady Hodiny a Miley Cyrus, no a vy mi napište na 777-937-777, jestli patříte mezi dovolenkáře, anebo jste s chutí vyrazili i přes začátek prázdnin stále do práce a posloucháte nás tam, kde pracujete. Děkuju za vaše zprávy už dopředu, anebo hlasovky.

Za pár minut Miley Cyrus vystřídá třeba Sia anebo Imagine Dragons. No a vy píšete na 777-937-777, jestli teda máte pracovní týden anebo dovolenkový. Třeba Luca, ta nás zdraví přímo z Mácháče, tam je krásně. Je tam sice vedro, ale tím pádem, jak je to u vody, tak je to přece jenom vždycky o něco lepší. A nemusí to být jenom moře, takže na Mácháč moc zdravíme. Jirka napsal, že šel do práce s radostí. I když v kanclu teda není klimatizace, tak tam sedí v plavkách, má otevřené okno, ledovou kávu a jako pohodička klídeček, jo? I takhle se dá vyřešit samozřejmě. Začátek pracovního týdne, i vydávejte vědět a vysílejte se mnou na 777-937-777. Po očku jsem se ještě díval do kalendáře, prosím vás. 29. červen, to znamená, že je Den svobody tropů. Neptejte se mě na to, co to znamená Den svobody tropů, ale zase se nesmíme divit, že je tam venku 35 stupňů Celsia, že jo? Když na dnešek připadá Den svobody tropů, jako to kdyby byla zima, tak by to bylo podezřelý. Další skvělé hity a další výborná muzika už za chvíli.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Imagine Dragons a taky Hit Radio. No a protože je pondělí, přátelé, tak ve vašich podcastových aplikacích právě přistála nová vypalovačka. Ano, podcast našich kamarádů a kolegů z Hit Radio 90, tentokrát o absolutním fenoménu Madonna. Je to poslední díl před prázdninovou pauzou, takže rozhodně poslechněte. O králi popu, protože ve vypalovačce jsme rozebírali i Michaela Jacksona, tak přichází žena, která se z tanečnice v New Yorku stala absolutní královnou popu. No a dozvíte se něco o jejich začátcích v New Yorku, jak vlastně vznikla i ta přezdívka královna popu, anebo i skandál okolo písně Like a Prayer. Tak se stačí podívat do podcastových platform, taky na náš YouTube Hit Radia. No a poslouchat, co vlastně ta Madonna za celou dobu dokázala, protože ona je absolutní fenomén a stále vydává alba. Teď nedávno vydala novou desku, která se jmenuje Confessions on a Dance Floor 2. No a my bychom si ji měli určitě hudebně připomenout. Když už ji dáváme v podcastu Vypalovačka, tak tohle je jedna z mých velmi oblíbených písní od Madony. Tohle je Frozen. No a více najdete na našem webu.

0: Kateřina Marie Tichá. Minulý týden ve čtvrtek hrála v Riegerových sadech. Bylo to fenomenální, byli jsme u toho. Navíc jsme vám rozdávali i vstupenky v rámci City Quizu, takže doufám, že vy, kteří jste tam byli přímo od nás, tak jste si to užili do sytosti. Přátelé, v příští hodince, dokonce ani ne za nějakou půl hodinku, mám pro vás tradiční City Quiz a opět vás pošleme na jeden z koncertů, na který se podle mě jako těší celá republika, protože to bude jako zásadní hudební akce celého letošního roku 2026. My vás totiž dostaneme na Marka Ztraceného. Tak stačí jenom dobře poslouchat, protože za chvíli nám začne hodinka po desáté, což znamená ideální příležitost na to procvičit si mozkové závity a zkusit náš City Quiz, který tady bude. Tak rozhodně vám držím palce, hele, v tomhle vedru možná, že se vám ten mozek přehřívá, zjistíme za chvíli. Pink a Sober, anebo taky Luis Capaldi či Avicii, to jsou ti další, kteří vás doprovodí u nás na Hit Radio k desáté hodině.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Teploty se kolem 5. ráno zastavily v Klementinu na 27 stupních. Pod 25,5 stupně pak teplota nešla na dalších dvou místech v Praze na Flóře a ve Kbelích. Jihozápad a severozápad Čech už zasáhly místy silné bouřky, kroupy padaly třeba v Hartmanicích na Šumavě, pršelo také v Abertamech, v Krušných horách a pásmo bouřek prošlo i Ústeckým krajem. Dnes mají bouřky zasáhnout většinu území Čech a postupovat na Moravu. Prázdniny jsou tady a řada z nás už v těchto dnech vyráží na dovolené. Před cestou je ale potřeba důkladně zkontrolovat a zabezpečit své domovy. Například vypnout všechny elektrické spotřebiče nebo uzavřít hlavní přívod vody. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
3: Informujte důvěryhodnou osobu o své nepřítomnosti a nechte jí náhradní klíče. V případě mimořádné události může pomoci zajistit rychlý přístup do objektu bez nutnosti násilného vstupu. Pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte, že ve státech Evropské unie funguje jednotné tísňové číslo 112.
2: Statistiky dlouhodobě potvrzují, že nejčastější příčinou požáru bývá lidská nedbalost nebo technické závady. Šest našich tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu o postup do druhého kola. Budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová a také Kateřina Syniaková a Nikola Bartuňková. Debitanti Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina půjdou na korty z Čechu jako první, a to v poledne. Dnešní den zůstává zatím polojasný, přibývání mraků čekáme postupně v odpoledních hodinách. Objevit se pak mohou přeháňky nebo také intenzivnější bouřky. Maximální teploty ještě odpoledne vyšplhají na 34 stupňů.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: Tak vy nadále posíláte zprávy na 777-937-777 o tom, že vám nezačala dovolená, že nemáte žádné prázdniny a že jste normálně šli do práce. Hurá! To je pro všechny ty, kteří dneska museli prostě vyrazit. To znamená, opravdu jste skvělí, dneska vysíláme pro vás, jo? Všichni ostatní nás pravděpodobně poslouchají někde v Chorvatsku, že jo? A my jim nechceme závidět úplně.
2: No, my jim nezávidíme, my jim to přejeme, protože jednoho dne se z té dovolené vrátí a my na ní zase vyrazíme až
4: no,
2: potom.
4: Už brzo budete zpátky. Bruno Mars a nebo také Ale Farben, to je další skvělá muzika a velké hity, které vám budou hrát po 10. hodině. A já už jsem sliboval za pár minut pro cvičení mozkových závitů, tak City Quiz bude co nevidět.

pondělní a vlastně už prázdninové Hit Radio City. Přátelé, Praho, Pražáci, Středočeši, vy, kteří ladíte 937, pojďme na to. Protože samozřejmě stále pro vás budu mít City Quiz, i když školní docházka už jako skončila pro tenhle rok, to neznamená, že bychom si nemohli procvičit mozkové závity, abyste věděli, jak jste na tom. Jestli už náhodou není čas to celé v práci zabalit a jít domů, protože dneska už nic nevymyslíte. Navíc celý tento týden pro vás mám velmi lákavou věc, protože my vás dostaneme na koncert Marka Ztraceného. Přesně tak. A tak jsem si říkal, hele, bude dobré, když to s tím Márou trošku spojíme, jo? Takže jedna písnička, puštěná pospátku, a mě zajímá její název.

0: Váhu. Let's go.
1: Tak já doufám, že jste to stihli, že jste se zpamatovali a že jste slyšeli, o co vlastně jde. Je to samozřejmě Pospátku a je to píseň Marka Ztraceného, to vám jako můžu říct, ale mě zajímá její název. A musíte se jako hodně zaposlouchat, abyste to tam našli. 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam směřujete svoje odpovědi. A když to zvládnete a usměje se na váš štěstí, tak mám pro vás dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného, a to na Letenské pláni, na největší hudební akci letošního roku. Letenská pláň, 7. srpen, a bude to velkolepá produkce, největší hity Marka Ztraceného a večer, na který budete dlouho vzpomínat. Tak co? Která písnička Marka Ztraceného opuštěná Pospátku to je? Já myslím, že to zvládnete jednoduše. Tak ještě naposled. A vy píšete na 777 937 777.

0: City Swims. Právě teď dohrál, my jsme Hit Radio City, za pár minut si dáme Damiano Davida, anebo taky Ellie Goulding. Ale přátelé, kamarádi, je třeba pogratulovat těm, kteří zvládli dnešní úkol. A musím se přiznat, nebylo vás zas až tak tolik. Čekal jsem to jednodušší, no zas tak jednoduchý to nebude. Evík, Jindra, Verča, JP, Eda, Martin, Martina a taky Soňa. Ti to zvládli. Vlastně ještě Verča, která je na telefonu. Veru, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak Veru, pracujete nebo dovolenkujete?
1: Pracuju.
0: Jo, a máte nějakou dovolenou, aspoň naplánovanou, ne?
1: Od pátku máme.
0: Jo, super, tak. Mě zajímá, co jste si teda myslela, že to je za krátkou 7-vteřinovou ukázku, která je puštěná pospátku. Jaká píseň Marka Ztraceného to byla?
1: Je to léto 95.
0: OK. Necháme to vyhodnotit počítač.

0: Mali jste to tam slyšela správně! Takže, Veru, mám pro vás jako skvělou zprávu, protože vy 7. srpna jdete na Letenskou pláň.
1: Bajcí.
0: Jak moc se těšíte, bude to velkolepý.
1: Moc se těšíme.
0: Byla jste teď, jak Marek jezdil po koncertech různě po republice, byla jste se na něm podívat?
1: Nebyla jsem, ale na tu Letenskou pláň jsem chtěla.
0: Tak to je přesně, tak to je dobře. Takže v kapse jsou dvě vstupenky, vy si prosím vás vyznačte opravdu do svého kalendáře velmi poctivě datum 7. srpna, ne, že si tam dáte nějakou další dovolenou, jo?
1: Ne, nedám.
0: Abyste byla tady v Praze a samozřejmě koho vezmete?
1: Asi dceru vezmu.
0: To je dobře. Tak užívejte, co nejvíce do vás vejde, zvládněte to dneska v práci, máte tam klimatizaci?
1: Máme klimu, máme pušil na to.
0: Takže je to dobrý, takže zvládněte to a mějte se krásně, jo? Děkuju.
1: Děkuju moc, mějte se hezky,
0: naschle. Další příležitost, jak si vyhrát lístky na Máru ztraceného a hlavně, jak vyhrát náš City Quiz. Tady bude zase zítra po 10. hodině. Tak dobře poslouchejte, jo? Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: čerstvá kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Love Me Like You Do s Ellie Goulding. Přejeme dobré dopoledne a taky z Hit Radio City za pár minut třeba s Robinem Schulzem anebo Tereskou Maškovou a Markem Lamborou. No a jestli jste o víkendu vyrazili k vodě, tak jste možná zjistili, že koupaliště jsou teď vlastně něco jako magistrála v pátek odpoledne. Taky se tam stojí fronty a taky doufáte, že se to nějak pohne, jo? Tropické počasí totiž naplnilo pražská koupaliště během dopoledne, v podstatě hned po ránu, jo? Třeba na Biotopul Hodka se kapacita 1000 lidí umí v těchto dnech naplnit klidně do 2 hodin odpoledne. Na Petince bylo plno už kolem 10:30, no a pouští se tam systémem, že jestli chcete dovnitř, tak si musíte počkat, že někdo půjde ven. Rušno bylo třeba taky v Radotíně a podobně to může vypadat i jinde v Praze. Takže teď, přátelé, přichází asi vaše chvíle. Jestli nás posloucháte někde na dece, u bazénu, myslím tím veřejnýho, ne ten váš, když klidně se můžete pochlubit, tak nám napište a dejte vědět. Jsem na Petince, jsem v Podolí, jsem v Motole, na Lhotce, v Radotíně, nebo třeba někde úplně jinde. Jak to tam teď vypadá? Jaký je stav, jo? Já předpokládám, že samozřejmě, jak není víkend, tak tam asi tolik narváno nebude. Přesto i dnešní teploty svádí k tomu, abyste se šli zahájit ty letošní prázdniny prostě někde k vodě. Takže hlasovka na WhatsApp 777-937-777 nebo jenom textovka, určitě dejte vědět a my se rozmyslíme, jestli náhodou, kromě dopravy, kterou vám hlásíme, dopravy 007, tak jestli vám náhodou nenaplníme teď dopravní informaci i pomocí nějakých jako čerstvých aktuálních informací z pražských koupališť. Mě docela napadá, že bychom jako klidně mohli, že bychom hlásili prostě obsazenost koupališť, jo? Takže dopravní hlídka Hit Radio City by měla takové letní rozšíření a to jenom díky vám. Dejte vědět 777 937 777.

Všechno bude OK. Robin Schulz nám to potvrdil, posloucháte Hit Radio City. Za pár minut tady bude 10:45. Než vám nabídneme další čerstvé zprávy nejenom z Metropole, které tady budou přesně v 11, tak samozřejmě nabídka muziky bude pestrá, dáme si trochu čar, kouzel a magie. Lady Gaga, Abracadabra alias Dexem Pošumpoplex. No a třeba taky Snow Patrols, anebo Taylor Swift, to všechno už za chvíli. Feeling blue without you.

0: My jsme Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Za chvíli 11, což znamená samozřejmě další čerstvé zprávy. No a po 11 opět várka skvělých hitů, třeba od Spin Doctors anebo Zary Larson. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. D5, 10. kilometr směrem od Prahy. Tady dejte pozor, na vozovce leží předmět, projíždíte s opatrností, ale narůstá také zdržení. D1, 23. a 5. kilometr ve směru na Prahu. Tady je odstaveno osobní auto, projedete zatím bez zásadnějších komplikací. Příjezd do Prahy od Zdib brzdí nehoda. Tady v těchto chvílích nabíráte zpoždění kolem 10 minut a Hradecká dálnice tedy. D11, tady počítejte na výjezdu s nehodou a také s kolonou, která se tvoří už od Šestajovic. Tady nabíráte zpoždění a zdržení minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.

0: Areál parku Fidlovačka se o letních prázdninách dočká revitalizace. Kompletně bude opravena síť cest a atypický betonový mobiliář a rekonstrukcí projde také stávající malé hřiště. Práce se dotknou piacety před divadlem na Fidlovačce a nedílnou součástí budou velkoryse pojaté sadové úpravy. Vedení hnutí ANO má odpoledne schvalovat nominace pro senátní a obecní volby, které se odehrají 9. a 10. října. Po rezignaci krajského lídra a kandidáta na primátora Prahy Ondřeje Prokopa je pro ANO problematická situace právě v hlavním městě. Nového člena zdravotnického personálu má jedna z nemocnic v italském Miláně. Je vysoký 120 cm, má obratné ruce, výrazné obočí a je to robot. Stroje jménem Ego může pacientovi přinést láhev vody nebo ho doprovázet po chodbách k ošetření. Tak a teď se podíváme na oblohu. Zatím jasná, polojasná obloha, přibývání mraků. Čekáme zejména v odpoledních hodinách. Přidají se přehánky, na večer intenzivnější bouřky a maximální teploty dnes ještě vyšplhají na 34 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
2: 2 minutky po 11. hodině, no zaujalo mě to, ne že ne, to, co mají v italském Miláně, to jest robot se jménem Ego, protože, jak si říkala Luci, ten popis, ano. Jo, je vysoký 120 cm, má obratné ruce a výrazné obočí, to jsem já?
0: No, ale ty máš novou brigošku? Jsi neříkal.
2: Jsem normálně já, to neuvěřitelné.
0: Konečně víme, co děláš po víkendech.
2: No, ale já bych nikomu vodu nepřines, to ne. Já jsem škrt. Tak přátelé, mě nejvyšší čas vám popřát krásné dopoledne, jestli už přemýšlíte o obědě, tak ano, ale dejte si něco lehkého, i dnes nás čekají tropické teploty. Zásadní je, že je pondělí, což znamená, že vás za okamžik vezmeme přímo do pražských ulic. Ty jsou rozpálené, ano, ale pozor. I v tomhle počasí se najde jedna ulice v Praze, kde by nemuselo být takové vedro. Já vás tam vezmu už za chvíli v rámci pražského uličníka. Takový malý tip od Hit Radio City. Tady jsou Spin Doctors a za pár minut Zara Larsson.

Ahoj, tady je Hit Radio City, tohle byla Zara Larsson. Vás čeká Erik Pritz za okamžik. No ale teď vás čeká náš pražský uličník. Já jsem říkal, že jsem jako tu ulici pro dnešek vybíral zcela záměrně, jo, protože dneska máme pražského uličníka takového, který je doslova na přání toho současného počasí. Já vás totiž v Praze vezmu do ulice ve stínu. Protože když venku padají historické teplotní rekordy a rtuť se v Praze přehoupne přes 40, tak si začnete na mapě hledat vlastně úplně jiné věci, jo? Žádnou kavárnu nebo parkování, hledáte hlavně stín. No a představte si, že ulice ve stínu v Praze opravdu existuje. Najdete ji ve Strašnicích na Praze 10, má zhruba nějakých asi 270 metrů, no a je v oblasti, která spojuje Černokosteleckou a ulici v Úžlabině. Tedy je to vlastně kousek od Strašnicích tramvajové osy a je to v části, kde se míchají činžovní domy, takové menší ulice, hodně zeleně tam. Jak se tam dostanete? Asi nejjednodušší je to tramvají, dojedete na zastávku Solidarita. Jezdí tam tramvajové linky 7, 19, 37 a nebo taky noční 95. A je to vlastně jenom kousek od vozovny Strašnice. No a vy ještě chviličku můžete přemýšlet o tom, proč se ta ulice jmenuje ve stínu, podle čeho dostala svoje jméno. Ono se to totiž možná zdá velmi snadné, na pohled relativně jednoduché, ale třeba to tak úplně není. Tak já vám to už za chvíli celé prozradím. A jestli vy tam třeba někde v okolí bydlíte, dejte vědět 777 937 777. Jsme ve stínu, pražský uličník.

Pro všechny, kteří si myslí, že ten dnešní pondělní 29. červen je snad nějaký bad day, tak doufám, že vám to zvedne náladu, zapomeňte na špatné dny a užívejte, jo? Já vím, že i když přijdou odpoledne bouřky, přívalové deště, hele, zase skončí to vedro, to bude dobrý. No a dneska vás vezmu, nebo vlastně už vás beru, do ulice, kde vedro nehrozí, i když... Protože tentokrát jsme v pražských Strašnicích a pražský uličník nás vezme do ulice ve stínu. Tak proč se to vlastně jmenuje tak, jak se to jmenuje, no? Hledal jsem a podle mnou dohledaných informací nese tahle ulice název jednoduše podle toho, že je tam prostě stín, no, jako nic velkého zatím nečekejte. Žádný král, žádný básník, žádná bitva. Prostě místo, které svou polohou, zástavbou, anebo i charakterem působilo jako ulice, kde je zkrátka víc stínu než slunce. Ale tahle ulice měla dřív úplně jiné jméno. Od roku 1925 do roku 1962 tak prý byla součástí ulice v Úžlabině. Ale v 60. letech došlo ke změně. Část ulice v Úžlabině, konkrétně tedy úsek od Černokostelecké, tak byl z důvodu lepší orientace přejmenován na dnešní název, to znamená ulice ve stínu. Navíc s tím sluníčkem, jo, je to tam docela zajímavý, protože kolmo na ulici ve stínu je taky ulice na výsluní. Což je, přátelé, úplný vlastní charakterový opak. No a co vy? Znáte tu ulici? Bydlíte třeba poblíž? Nebo třeba pracujete přímo ve stínu? Znáte to ve Strašnicích? Určitě mi napište a já vám už za chvíli řeknu, jak to tam vypadá nyní. Na co tam narazíte, co tam uvidíte a čekám i na vaše zprávy. 777-937-777. Jsme s pražským uličníkem dneska ve Strašnicích a to v ulici ve stínu.

Týna s rytmusem a příběh. A já moc děkuju za zprávy na 777-937-777. Je skvělé, když posloucháte a vysíláte se mnou, protože Hanka napsala teď zprávu, vlastně ještě dopisuje. Ulice ve Stínu, tu samozřejmě znám, opět si zabrousil do místa mého bydliště. Syn tam chodil do školy. Nakonec jsme vybrali tu v Nedvěstské, ale jinak mohl chodit samozřejmě i do školky ve Stínu. Jinak ve Strašnicích bydlím už od roku 1979 a rozhodně bych neměnila. Je to úžasná lokalita plná zeleně, kulturního vyžití s rychlým přístupem do centra. A navíc Hanka píše, že v ulici ve Stínu je skvělé řeznictví a to má samozřejmě pravdu. Řeznictví tam je, hodnocení 4,4 hvězdičky na Google. Díval jsem se na recenze, najdete tam recenzi typu skvělé stejky, které není problém nechat si zavakuovat a spoustu dalšího kvalitního mesa a uzenářských dobrot, kvalitní a milá obsluha. Takže kdybyste hledali ve Strašnicích ideální řeznictví, najdete ho v ulici ve Stínu. A jinak to vlastně všechno potvrzuje, tak jak napsala Hanka. To znamená, není to žádná slavná třídání promenáda. Je to vlastně krátká, taková obytná strašnická ulice, taková ta každodenní Praha, kde se chodí domů, kde se venčí psy, parkuje se pod okny a člověk si všimne názvu až ve chvíli, kdy se na tu ceduli opravdu podívá. No, když půjdete cestou ulice ve Stínu, tak tam právě narazíte třeba dnes na hygienickou stanici hlavního města Prahy a hned vedle na mateřskou školku, která právě nese taky název ve Stínu. A v místě, kde ulice ve Stínu ústí do ulice v Úžlabině, tak tam najdete i parádní park pod základní školou Hostýnská. Takže ideální místo, až půjdete rozpálenou Prahou, berte to jako takovou naší uličníkovskou radu. Někdy nemusíte hledat klimatizaci, stačí najít ulici ve Stínu a mělo by vám být přece jenom o něco líp. To byl dnešní pražský uličník.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Ale mezi náma, že je třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
1: Fakt to? A jo.
3: A jo.
1: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
1: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
1: No tam vlastně, jako. Tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
1: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

Despacito, Despacito, Luis Fonsi a Daddy Yankee. U nás typicky letní hit, k těm teplotám okolo 35 až 40 se to vlastně docela dost hodí. Tak hezké dopoledne, Praho. Jedno zásadní upozornění, které se chystá o nadcházejícím víkendu, který je vlastně prodloužený. Já chápu, že to nemusíte tak vnímat, jestli už máte dovolenou, ale opravdu od soboty 4. července, pozor, až do pátku 10. července, což znamená v podstatě celý ten týden, tak si dávejte pozor, protože bude přerušen provoz metra C, a to v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Bude se tam modernizovat zabezpečovací zařízení. No a v tom vyloučeném úseku bude zaveden na náhradní autobusová doprava, která bude vlastně jezdit přímo centrem Prahy. To znamená, očekávejte, že autobusy se nám vrátí přímo na magistrálu a taky Nuselský most a budou jezdit tady pod koněm a tak dál a tak dál. Takže metro čeká celkem dlouhá výluka, celý týden neprojede centrem Prahy linka C. Je důležité s tím počítat, plánovat si cestu, přece jenom bude možná o něco delší. Mám pro vás další skvělou muziku, kromě Miley Cyrus, která nás čeká za chvíli, tak si dáme Arch Overkill, což je fenomenální skupina, která se jako zapsala do hudební historie jednou písní, která vlastně jakoby není úplně jejich, ale jejich verze se opravdu jako zapsala tučným písmem, jo. Girl, you'll be a woman soon. A tohle je možná takové lákadlo na dnešní večer, protože i dnes po 18. vás čekají ty největší hity let 80., 90. a taky 0. To znamená naše oblíbené Hit Radio Classic. Takže 3 hodiny mezi 18. a 21. vám budeme sypat ty největší hity od 80. až do milénia. A tohle je něco, na co byste zapomenout neměli. Girl.

0: of the World a Miley Cyrus, která se loučí stejně jako já, mějte se krásně. Prosím vás, vyvoláváme déšť, dneska by měl do metropole dorazit někdy v odpoledních a večerních hodinách, tak jsem zvědav. Zítra v 9 si to potvrdíme a bude tady další dopoledne u nás v metropoli. Za chvíli Train anebo Sia a ve 12 další srdcovky Hit Rádia s Jirkou Pelnářem.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Krátké dílčí kolony v Kbelské ulici, a to na úrovni Hloubětína. Popojíždět budete částečně také Pražským okruhem, a to na úrovni Jesenice nebo pak na úrovni Slivence, pokud míříte na pražské letiště. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. České dráhy o prázdninách posilují vlaky, více vozů jezdí z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Vlaky nabízejí více míst, přesto je lepší rezervace. Mluvčí Českých dráh

0: rychleji, než je světový průměr. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Teď se ještě podíváme k nám. Metro na lince C nepojede v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Výluka začne v tuto sobotu a potrvá do pátku 10. července. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Jezdit budou náhradní autobusy, skopírují trasu metra. Tramvajová linka číslo 2 z Petřin bude prodloužena do zastávek Pražského povstání a vozovna Pankrác.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Většinou polojasné odpoledne čekáme přibývání oblačnosti od západu a přibývat budou také bouřky, které mohou být na večer intenzivnější, 34 stupňů maxima.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
2: Ahoj, tak co, žijete? Zvládli jste ty vedra? To byl úlet, co? Neuvěřitelný. Bylo takový horko, že bychom asi, já nevím, podle mě nejraději chodili na haty. Nebo co na haty? Mně bylo doma takový vedro, že bych si tu kůži úplně nejradši sundal a pořád mám pocit, že by to bylo málo. A vlastně, tak jsem si připadal trošku jako Robbie Williams ve videoklipu k hitu Rock DJ. Pamatujete si to? Vybavíte si to? Jak je tam veprostřed a jak se doslova a do písmene svlíkne z kůže? Tak přesně takhle bychom to potřebovali o tom uplynulém víkendu. No, když už teda Robbie, dáme si Robbieho Williamse a Rock DJ, hit z roku 2000, jako dnešní první srdcovku z těch pěti, co se

0: srdcovka na dnešní pondělní den. Robbie Williams, Rock DJ, rok 2000 a hit, ve kterým se ve videoklipu Robbie Williams svlíknul z kůže, aby pobavil všechny lidi kolem něj. A pořád to bylo málo.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi to známe všichni, kolikrát takhle i v práci, že jo, člověk se může přetrhnout a stejně má pocit, že tu jeho práci kolem vlastně lidi nevidí. Tak tohle jsme zažili v našem životě úplně všichni. Stejně tak, jako jsme zažili rozchod. A to je zvláštní, že právě ta nešťastná láska, ten rozchod, je velmi častá inspirace pro skladatele, pro textaře, kteří píšou hudbu. Mě baví příběh další srdcovky, kterou tady pro vás mám, která je z roku 1990-91 od britské skupiny EMF. A ten příběh spočívá v tom, že kytarista skupiny jel na kole. A v průběhu toho, jak jel na kole, tak prostě přemýšlel o tom, jak ho jeho holka odkopla. A ten text je výborný, doporučuju, najděte si překlad. Píseň se jmenuje Unbelievable, tedy neuvěřitelný. A v rámci toho textu, tak vlastně ono to začíná jednoduše. Začíná to jenom, že co to sakra bylo? V angličtině what the fuck was that? A zbytek, tak ten už je prostě jenom o tom jejich příběhu. No, inspirace, tak ta se hledá opravdu úplně všude. A tak by mě zajímalo, v rámci dnešních srdcovek, téma rozchodu. Dostali jste někdy SMS-kou kopačky? Nebo tenkrát třeba ještě dopisem? Ve škole? Napsal vám to někdo na papírek? Nejbizarnější způsob rozchodu, který jste kdy zažili. Dejte vědět, 777-937-777 a my si dáme tedy srdcovku číslo 2, rok 1990. Pokud to neznáte, tak alespoň se přiučíte něčemu novému a doufám, že se vám to bude líbit. Pokud to znáte, tak je jasný, že dáte volume doprava. Britští EMF, právě

0: Edward Maja a Vika Džigolina a jejich pouštní déšť, tak věřím, že i na Sahře spíš by zapršelo, než to, že u nás bude přes 40 stupňů Celsia. A hele, ono to tam fakt bylo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Včera opravdu padnul teplotní rekord. No, tak už je to pryč, tak zaplať vám, teď už bude příjemných cca 36 stupňů Celsia a to je pohodička. Povídáme si v rámci dnešních srdcovek na téma rozchody v pubertě na základní škole. Jestli jste zažili rozchod přes SMS-ku, dopis a tak podobně. A mám tady hezkých pár zpráv z WhatsAppu Hitrádia na čísle 777-937-777. Tady třeba dodnes si pamatuju, jak jsem se s jedním klukem já rozešla přes SMS-ku a on mi na to odepsal OK, pa. Dodnes se tomu s kamarádkou smějeme. Další. Čau, já dostal kopačky v 9. třídě přes dopis při hodině. Tenkrát jsme si takhle posílali vzkazy pořád a jednou mi od mé Teresky přišlo. Ahoj, po škole na mě nečekej, půjdu s Tomášem. A to bylo celé. Díky za tuhle vzpomínku na školní léta, je mi mnohem líp, dneska se tomu směju. Tomáš v té devítce propadl a ona šla na střední, rozešla se s ním o prázdninách, protože nechtěla na střední chodit s klukem ze základky. Karma. Nádhera. No a další. Dobrý den, se mnou se tímto způsobem rozešel manžel po 22 letech manželství. Přeji všem pohodové pondělí, Karin. No tak to je debil. Tomu nemám víc co říct. Jako v pubertě, na základce to pochopím, ale v dospělosti, přes SMS-ku. Bože. V dospělosti už jsme snad někdy jinde, ne? Teď z kluků se stávají chlapy. Tak si dáme tady Boys to Men v duetu s Mariah Carey na Hit Radio.

0: Summer of 69, tedy léto 69. Víte, v jakém roce to vzniklo, tato píseň? Je to chyták. V roce 1984 tady Bryan Adams vzpomíná na léto, kdy mu bylo 10 let. Mimochodem už v té době hrál v kapele. Tohle je pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A baví mě, že tady Bryan Adams tady vzpomíná na léto z 69., kdy to číslo 69 je tady ještě rok. Za pár let už to budou stupně Celsia, budeme vzpomínat my. Bože, je strašný horko, ale jak říkám, už to bude dobrý, už bude asi 35, takže to už je v pohodě. Rozchody. To jsou situace, kdy nám taky bylo velké horko. Dneska v srdcovkách vzpomínáme na vaše rozchody a mám tady třeba další rozchod. No, tak já měla kdysi bomba rozchod, lepší než SMSka, nebo vzhledem k mému věku, tady spíš ten dopis. Šla jsem za svým klukem, zazvonila, otevřely se dveře a ta moje kámoška ve spodním prádle pozvala mě dál. A tam borec sedí na gauči a říká, tak doufám, že ti nemusím nic vysvětlovat. No, co k tomu dodat? Hezký den přeju Ilona. Jo, já už k tomu radši nic nedodávám, protože moje myšlenky jsou dneska trošku napěněný. Takže, ale jo, tak jako dobrý, tak člověk to potom pochopí takhle hned na první dobrou, že jo? Nemusí zatím jako hledat, či to byl problém. Tady víme, že to byl prostě problém tý kámošky. Samozřejmě. Já jsem se jednou rozešla výměnou zámku u svého bytu. Krásný den, Renča. Taky dobrý. To už taky asi byla úplně poslední možnost. No, každopádně, pojďme zapomenout na všechny ty rozchody. Zase nejlepší na tom je, že tím, že jste ten rozchod zažili, tak jste konečně potom mohli jako natrefit zase na někoho novýho, že jo, s kým jste se potom rozešli, abyste mohli potom najít tu svoji životní lásku. Takhle jsme to v tom životě měli všichni a nejvíc těch rozchodů tak nemáme dneska v srdcovkách na co vzpomínat. Za chvilku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste chtěli slyšet, dejte vědět na 777 937 777.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Sam Feld a Jonas Blue na Hit Rádiu ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den, která je na vaše přání, a Adam mi napsal zprávu, že by chtěl slyšet mexickou zpěvačku Taliu. Ona byla teda nejen zpěvačka, byla velmi úspěšná herečka, měla dokonce přezdívku Královna telenovel. A jestli jsme opravdu něco měli rádi v 90. začátkem milénia, no tak to rozhodně byly telenovely. Co, dámy? Dokážete si to vybavit? Ty scény? Och, Armando! Och, Gracielo! Pak dlouhé pohledy do očí, napínavá hudba, pak brečí ona, pak brečí on a nakonec líbačka, že máme pocit, že si ukousnou hlavy. Takhle to vlastně bylo pořád. Telenovely. Mexický telenovely, páni, to bylo jako něco neuvěřitelného. No a právě tady tu fantastickou herečku a královnu telenovel, tak to si dáme teď na Hit Rádiu. Talia, Regresa a mí, píseň, která měla obrovitánský úspěch, asi i na základě teda všech těch telenovel, právě v Česku, dokonce větší úspěch než v Mexiku. Tady se dokonce stala platinovou deskou. No, tak tady to máte na Hit Rádiu. Já v tom trošku slyším i Esmeraldu. Schválně, poznáte to?

0: Love na telenovel Thalia na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Samozřejmě, že tohle není píseň z Esmeraldy, já jsem jenom říkal, že mi to trošku připomíná, ta jedna část té písně, jako ten úvod z té Esmeraldy, ale ono to všechno bylo dohromady stejný, ale začaly mi sem hodit zprávy, že tohle byla Rosalinda, samozřejmě. To jsem teda neviděl, ale Rosalinda Thalia hrála legendární Rosalindu, nebo minimálně v té telenovele, ale mě to vlastně jako teď přivádí na novou myšlenku, že bychom si mohli udělat srdcovky telenovel. Co vy na to? Já to dám dohromady. Najdu úvodní písně k nejznámějším telenovelám, i k těm, které třeba zas tak jako pro nás známé nebyly, ale měly obrovitánský úspěch v Mexiku. A nebo mi klidně můžete posílat už teď tipy na 777-937-777, který telenovely vy jste jako žrali, který jste seděli přikovaný u televizních obrazovek na gauči. Dáme dohromady určitě ještě v průběhu léta srdcovky legendárních mexických telenovel. Asi do té doby budeme muset připravit spoustu kapesníčků, aby jsme utřeli slzu. Je 12 hodin 3 a 40 minut, s vámi stále Jirka Pelnář. Do 3 hodin tady spolu dneska budeme trávit tohle tropický pondělní odpoledne. A já vám dál budu hrát hity nejenom na osvěžení, ale zároveň tady pro vás budu mít i další skvělé věci, včetně jedný fantastický v hodnotě 5000 korun. K tomu se ale dostanu v příští hodině. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: I. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: zpívají o tom, že mají rádi tvůj pohyb. Já, Lucie, ti říkám, že mám rád tvůj způsob dělání zpráv. To je skvělé.
1: Děkuju, já doporučuji se v těchto teplotách ještě nehýbat.
0: To je pravda. Nejen doporučení, ale zásadní informace od nás z Česka i ze světa uslyšíte už za chvíli ve zprávách. My jdeme teď ještě na aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Letiště Václava Havla v obou směrech, tady hlásíte komplikace na jeho úrovni, a to v podobě kolon, zdržení minimálně 10 minut. Popojíždí také Pražský okruh kvůli nehodě na úrovni Ořechu směrem k letišti. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení.

0: čtvrtka bude zcela uzavřeno. Následně od 2. do 5. července opět plně otevřeno. Další úplná uzavírka proběhne od 6. do 8. července. Po dobu uzavírky můžeme využít nedaleké hřiště u Draka v Rýgrových sadech.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Postupně čekáme odpoledne přibývání mraku, oblačno, místy zataženo. Objevit se už mohou první přehánky nebo také bouřky. Maximální teploty ještě kolem 34 stupňů.
1: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
2: Jedna hodina odpoledne, venku přes 30 stupňů, to už je jako příjemný oproti tomu, co jsme měli o víkendu. Jak se osvěžit v tropickém vedru? No tak každý jsme dělali, co jsme mohli, co jsme uměli. Před horkem nebylo úniku. Asi úplně nejlíp ze všech to vymysleli klempíř s macinkou. Ti si v tom brutálním vedru přijeli do strážnic pro studenou sprchu.
1: Hit

Imagine Dragons a Symphony je tady u nás na Hitrádiu. 13 hodin a 13 minut, to je aktuální čas, kdy posloucháte v pondělí, první prázdninový pondělí roku 2026. Viděli jste včera tu barvu měsíce, když vycházel někdy kolem 9:45 večer? Jestli ano, to byla nádhera, co? Jestli ne, tak máte šanci ještě dneska a zítra, pokud teda nebude pršet a nebude úplně pod mrakem. Je takzvaný jahodový úplněk, ale ta barva není červená, ale je oranžová. Já když jsem to včera viděl, tak jsem se normálně bál, že i ten měsíc bude pálit celou noc jako to sluníčko, že je rozžavený a my se ugrilujeme i v noci. Nakonec ne, nakonec bylo nějakých příjemných skoro 25 stupňů. Tak jestli máte rádi tyhle nebeský vesmírný podívaný, tak jsem včerejší měsíc pro vás natočil a pokochat se tím pomerančem na nebi můžete u mě na Instagramu, Jirka Pelnář, mám to tam jako nejnovější video, tak to nemusíte nikde dlouho hledat. No a doporučuju, zkuste dneska večer, popřípadě zítra, udělat taky nějakou fotku nebo video, pak to můžeme porovnat. No a když už jsme tady u těch hvězd, hvězdných podívaných, tak si taky dáme jednu hudební hvězdu. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky. Už nám to zase začíná.

0: Milky Chance a Stolen Dance. Tady u nás na Hit Radio 13 hodin 23 minut. Přeju pohodový pondělní prázdninový odpoledne. Jsem rád, že nás posloucháte. A důležitá otázka, když o víkendu byly ty šílený vedra a ty dál budou pokračovat, teď trošku schlazeníčko, ale od příštího týdne zase tropy. Tak co, spálili jste se o víkendu na sluníčku? Jestli ano, tak proč? No proč? Protože už za náma nestojí maminka, co by na nás neustále řvala z okna, aby jsme se šli namazat, že ano? A možná i právě proto vznikly takzvané chytré plavky. Teď slyšíte správně. Chytré plavky, které v sobě mají nějaké čipy, co vám zkontrolují kůži a včas vám dají vědět, jestli už se máte zase přemáznout a nebo ne. Jsou tedy zatím jenom pro ženy, pánský plavky chytrý se nedělají. Což vlastně je v pohodě, já si myslím, že my stejně nic takového nepotřebujeme. Za mě naopak, my bychom využili nějaký chytrý spodní prádlo, jo? Trenýrky, co by nám včas řekli, ne, že potřebují vyměnit, to vůbec, ale že by nám včas řekli, jestli už potřebujeme jít na malou nebo ne, jestli se do nás ještě jedno to pivečko, jeden ten šnitíček vejde, a nebo ne. Jo, protože my to známe takhle potom všichni, že jo? Jakmile jdete jednou, tak jakmile jdete poprvé, tak už chodíte po každém dalším pivu. Tak jestli ještě jedno vydržíme aspoň nebo dvě, nebo už teda máme jít. To si myslím, že by byl geniální životní hack pro nás, pro chlapy, ne nějaký chytrý plavky. No, každopádně je to 21. století, pokrok člověk prostě nezastaví. Za chvíli Lady Gaga, Five a Queenie, We Will Rock You, taková malá vzpomínka i na dobu, kdy jsme vlastně ještě nic podobného nepotřebovali, protože nám stačil selský rozum a ve chvíli, kdy jsme byli prostě dlouho na sluníčku, jak jsme věděli, že je dobrý se asi namazat.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ale mezi náma, že je třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
1: Fakt to? A jo.
3: A jo.
1: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
1: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
1: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
1: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
0: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Gaga na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut. Zpěvačka, která chodila do třídy s Paris Hilton. Ano, to jsou spolužačky. Každý máme ve svém životě možná i nějakýho spolužáka nebo spolužačku, co to nakonec dotáhli úplně jako vysoko a možná byste to do nich vlastně ani na té základní nebo střední škole neřekli, že jednou půjdou tady tím směrem a tak dále. Já jsem třeba seděl v lavici s naším cyklistou Romanem Krojcigrem, tím si teď samozřejmě na tom nechci nějak tady honit reklamu a tak, ale už tenkrát bylo jasný, že jednou Roman tak bude prostě jeden z těch nejlepších cyklistů naší historie, takže já ho takhle zdravím alespoň na dálku. No a pokud vy máte nějaké slavné spolužáky nebo spolužačky, tak klidně se pochlupte na 777-937-777. Když jsme u té Lady Gaga, tak Lady Gaga tak se pojmenovala podle své oblíbené kapely, a to z skupiny Queen, a konkrétně písně Radio Gaga. My si nedáme Radio Gaga, ale dáme si We Will Rock You, a to teda v té úpravě od skupiny Five. Takže se nám Lady Gaga a její symbol najednou potkávají najednou.

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hitrádiu. Osobně doporučuji, zajděte si na její koncert, protože naživo na pódiu je fantastická, je tam úplně jak éterická víla. Nádhera. Je to zážitek, na který určitě budete dlouho vzpomínat, stejně tak jako na další zážitek, který tady pro vás mám. Dneska po 14. hodině vám totiž budu rozdávat speciální poukaz v hodnotě 5000 korun, a to do zábavního centra My House of Fun. Tam můžete vyrazit buď úplně sami, s partou, anebo i s dětma. Čeká vás tam Levels, což je několik pater herní zábavy, arkády, něco, co my si pamatujeme i z 90. ze začátku milénia, Flyvista, což je jedinečný létající zážitek, Back in Time, nádherná cesta časem pomocí moderních technologií a spousta dalších atrakcí pro děti, pro puberťáky i pro vás jako pro dospěláky. Pak to stojí za to. 5000 korun poukaz, ten tady pro vás budu mít po 14. hodině a nejenom dneska, ale celý tento týden. Tak dál poslouchejte Hit Radio a odpoledne s Jirkou Pelnářem.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Arthur na Hit Radio krátce před 2 hodinou odpolední. Víc toho z hudby už dneska nestihneme, alespoň tady ne v této hodině. A tak jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Připomínám kolony na úrovni letiště Václava Havla. Tady se zdržíte v obou směrech. Krátké popojíždění vás čeká u Hloubětína anebo na části Pražského okruhu, a to zejména na úrovni Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.

0: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Kriminalita v Česku zůstala loni na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Uvádí to data nejvyššího státního zastupitelství. Pravidelně se objevuje takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít nebo získat adrenalinový pocit. Část penzistů dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu, informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, popisuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.

0: Rádio.
1: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je opět čas, kdy můžete dát najevo váš názor a říct toho celému Česku, takhle ho vykřičet do světa a nepsat jen na Facebook. Mám tady opět náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní téma, které se týká aktuálně prázdnin a také hlídání dětí a také našich babiček. Tak pokud máte děti a babičky na hlídání, tohle bude něco pro vás. Dáme jeden hit a jdeme na to.
0: Hit Radio City.

0: Barbora Poláková, nafrněná na Hit Rádiu, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady dvě hodiny odpoledne, takže opět jdeme rozebírat palčivá témata a já budu chtít vědět váš názor na to, jestli se
1: vědci
0: trefili ve svém průzkumu anebo ne. Tak pro dnešní den tady máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často a jakým způsobem jim prarodiče hlídají děti. Jo? Tak. Jestli jste se do té doby nepohádali, tak ideální čas na to. Rodiče, jak jste na to? Babičky hlídají? Mají na to čas? Nebo jsou pořád v práci? Mají své koníčky? Chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně? Prostě nemají na to čas? A pokud ten čas mají, vychovávají podle vaší představy výchovy? A nebo si jedou po svém? 777-937-777. Bude to velmi tenký led, ale tak aspoň se trošku schladíme, když pořád máme ty horký vedra tady u nás v Česku. Tak jo, dejte vědět. Sám jsem zvědavej, dáme si dva hity a pak jdem na to.

0: Avicii na Hitrádiu. Bude čtvrt na tři, posloucháte Hitrádio a my tady máme zásadní téma dnešního odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často jim prarodiče hlídají děti, a když už tedy hlídají, tak to není úplně podle jejich představ. Tak co vy na to? Milan píše, ale babičky jsou nejlepší, řekneš dítěti, aby to dojedl, že je to poslední lžička, a babička ti hned podkopne autoritu s tím, že řekne, nemusíš to papat, zlatíčko. Jasně, to známe všichni. Já bych tomu i věřil, protože doby, kdy si nás babičky brali k sobě i na měsíc, ty už jsou pryč. Dneska jsou babičky moderní a pracující a taky chtějí mít svůj klid. A když hlídají, tak co nejrychleji vrátit zpět. Hezký den, Ladis. Ahoj, no tak to se divím, že to je 91% a není to 100%. Hodně rad a málo dodržování těch nastavených. Lenka Jaroměř. Další zpráva od Lucky. Je to přesně tak. Máme doma nastavená pravidla. A když hlídá moje mamka, tak je nedodržuje. A když se jí zeptám, tak řekne, že vše bylo, ale já nevím, jestli můžu věřit. Snažíme se dětem nedávat cukr, netrestáme je vařečkou a zuby čistíme i mezizubním kartáčkem. Nejmladší dceři budou 3 roky a moje mamka řekla, že to mezizubním kartáčkem neumí a tak to prostě dělat nebude. A to je to, co mě štve, že se to nechce ani naučit. Další zajímavý pohled na věc, jasně, tak ty doby jsou úplně jiný, že jo, tenkrát, jak jsme se vychovávali my. Tam je taky ten problém, podle mě, že ve chvíli, kdy vy po těch svých rodičích ještě jako chcete, aby ty vaše děti teď vychovávaly trošku jinak, takže mají třeba najednou pocit, a ten pocit vlastně může být trošku oprávněný, že jim tak jako říkáte, ale vy jste mě vychovávali vlastně jako špatně. A to je právě ono, aby se ty babičky neurazily. To není špatně, jenom tenkrát to prostě bylo jinak. Nebyly ty informace, jaký jsou dneska, a dneska se jede zase trošku jako jiný směr. Tak je to všechno se vším, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 91%, to je prostě 9 z 10 rodičů, nejsou úplně spokojení. Tak co dál? Máme tady nějaký hlasovky, klidně posílejte zprávy na 777-937-777. A já jsem zvědavej, jestli najdeme alespoň jako jeden pozitivní názor. Zatím hledám marně.

0: Katy Perry na Hit Radio, za chvíli Verona, taky Eminem.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% lidí v Česku nejsou spokojení s tím, jak často jim jejich prarodiče hlídají děti. Tak a dneska, tak pojďme to teda rozlousknout, jestli vědci mají pravdu nebo ne. Ještě tady mám pár zpráv, jako třeba ahoj Jiří, tak úplně spokojená s hlídáním nejsem, ale můžeme si za to s manželem sami. Vzhledem k tomu, že jsme si společné dítko pořídili celkem pozdě. A je to hyperaktivní torpédo, tak tchyně hlídá vždy jen na pár hodin a úplně jí to odrovná. Ale táhne jí na 80, tak se na ní nezlobíme a není se co divit. Naši nás měli brzy a na prázdniny jsme byli u babiček třeba měsíc v kuse, protože na nás měli sílu. Ahoj, zdraví Petra. To je taky pravda. To je taky pravda, že dneska už to není taková móda, nebo takový jako standard mít děti v 1, 2, 20, 23, ale že si člověk jako počká a vlastně klidně až jako třeba v 35 to první dítě má, no a potom ty prarodiči na to tu sílu a energii a vlastně ani ty nervy nemají. A za to se prostě na ně nemůžeme zlobit, to je taky pravda. Jarka píše ještě, moje maminka je nejlepší babička na světě, mé děti nevychovává, jenom hlídá a užívá si s nimi radosti a říká, že od výchovy jsou rodiče a má vlastně pravdu. To je hezký. Jarko, děkuju za tuhle zprávu, ti posílám poukaz v hodnotě 5000 korun na super herní odpoledne v centru Prahy v OC Máj, kde se s dětma vyřádíte a klidně babička tu vemte sebou. Takže pojďme to teda rozlousknout. Já si myslím, že podle těch zpráv, které jste dneska poslali na WhatsApp Rádia 777-937-777,
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 91%. Dal bych 81. Takže, není to zas tak hrozný. Není to úplně ideální, ale není to zas tak hrozný. Každopádně díky moc za všechny zprávy, které jste posílali z vlastní životní zkušenosti. Zítra po 2 hodině odpolední opět nové téma v pořadu Pravda nebo Bullshit a zároveň znovu za vaše názory tady pro vás budu mít tuhle krásnou cenu a to poukaz v hodnotě 5000 korun na fantastický herní odpoledne. Máte se na co těšit.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, přijdej se.
2: A už je pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio City. Hit Radio.
4: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Soren s hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejný. A to je vlastně jako přání, který pro vás mám, aby po tom šíleným tropickým rekordním víkendu a politických kaus a vlastně jako všeho, co se teď děje, abyste dneska zažili takový jako obyčejný den. To by bylo hezký, ne? Vlastně jako úplně obyčejný den. To vám přeju, zítra se na vás budu opět těšit, ve 12 hodin nás opět zítra čekají další srdcovky. No a k tomu spousta zábavy. Spoustu zábavy si navíc užijete i dneska od 15 hodin s naší odpolední show. Já jsem Jirka Belnář, budu se na vás těšit zítra, tak se smějte.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hit Radio. Hit Radio.
3: Alejandro.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Fit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Hlásíte nehodu na úrovni Berouna, pokud vyjíždíte tedy z Prahy, tak od Rudné vjedete do přerušované kolony a pokračujete až po Beroun. Připravte se aktuálně na 10 až 15 minut v koloně. Silnější provoz je také na Černáku a Štěrboholské spojce směrem do centra. Popojíždět budete v opačném směru na úrovni Záběhlic a kratší kolona se táhne také k Belskou na vjezdu z metropole kvůli dopravní nehodě. Vaše dopravní info volejte dál na 777-937-777.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede. Byl akreditován hlavou delegace, ale bude premiér. Uvedl to Andrej Babiš po jednání vlády.
4: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
1: Ve středočeském kraji je na středních školách po druhém kole přijímaček zhruba 1200 volných míst, včetně těch na gymnáziích a liceích. Termíny a způsob konání přijímacích zkoušek určují školy, přihlášky se podávají v papírově podobě. Volná místa pro třetí kolo najdou zájemci v systému DIPSY, nabídka se každý den mění. Tenistka Daria Vidmanová při svém grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v prvním kole. Američance Jessice Pegula podlehla 5-7 a 3-6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut.
0: Fotbalový servis.
5: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Brazílie je vůbec nejúspěšnějším týmem historie šampionátů. Poslední titul ale získala před 24 lety. Japonsko pak ve vyřazovací fázi ještě nikdy nevyhrálo. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. No a do play-off dnes zasáhne taky Německo.

0: nějaká pochutina sladká. Dáš si malvazinky na to? Jo.
1: To ne, malvazinky zní jako dobrá pochutina, která byla venku ve 40.
2: Malvazinky. Hit Radio City.
0: Víme, kam hrajeme, no a k ochlazení. Dnešní mraky budou housnout a housnout. Dan Barta on my head. Jak to říkali ti snowboardiáci? Jeď!
1: Já myslím, že řekneš housnout a housnout od Whitney housnout.
0: Housni!

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: 3 hodiny 9 minut k tomu. A tahle píseň je, hádejte pro koho? Happy birthday na Hit Radio City.
1: To pro koho?
0: Ty, co mají...
1: Narozeniny?
0: Jo! Ono je to horko pořád aktivní, přátelé. Vincent a Dominik stále s vámi. No ale pokud teď máte chvilku času, vytáhněte kompas, natočte se na západ, poklekněte, začněte se všichni modlit, protože odtamtud ze západu míří ochlazení konečně.
1: Co když nemáme kompas a nejsme muslimové?
0: Zády k mece vlastně.
1: Máš nějakou jako jinou variantu?
0: Prostě pohleďte na ty nebesa, který se plní mraky, teplota je příjemnější, je to nádherný.
1: No, víš, jak se dělalo takový to, že se přivolával déšť tancem?
0: To jsme dělali minulý týden.
1: Potřebujeme nějakou alternativu.
0: Já myslím, že jsme rádio, tedy hrajeme hity a tak alternativu máme. Já totiž věřím, že když se budeme všichni snažit...
1: Ta láska s názvem 20 stupňů. Oh.
0: Prosím, dvacítky.
1: No. Už neslyším, jak
0: zavoláš. Dvacítky.
1: A je to jen v holkách.
0: Přece jenom, ale je pořád červen. Červenec, srpen před námi, aby jsme to nepřetěli.
1: No, ještě ne, Miraj, počkej si, ještě chvilku.
0: Ale na ty letní lásky čas máte. I platonický, jako Taylor Swift. No, hezké, chladnější a chladnější odpoledne.
1: Ano, buďte chladní.

0: Topic, posloucháte Hit Radio City, 3:17, tomu s vámi Vince a Dominik. Jak se tady ochlazujeme, tak taky koukáme na vaše zprávy.
1: Ano, píšete nám, protože už se přijela bouřka, už se přijela bouřka, už k nám přijela bouřka, stoupá dusno, očividně všem to začíná trošku lézt do hlavy i mně. A třeba Terka píše, Žižkov hlásí totální skleník, bouřka prskla vodu na beton a teď je tu vlhkost jak v Tajsku, nedá se vůbec nadechnout.
0: No, to na Žižkově, v jakémkoliv počasí, kolikrát?
1: Myslím, že se teď ten Bůh říká, a tak co už po mně hrgot chcete? Vedro, problém, tak vám dám sprchu, problém.
0: V rádiu nemelo o ničem jiným, zase je to problém, potom bude hnusně.
1: No a problém má i Filip, který píše, na jížáku padly dvě kapky a zbytek se odpařil dřív, než dopadl na zem. Dusnok zblázní, tohle není bouřka, ale sauna. Jo, počkej, na jížňáku.
0: Na jížňáku.
1: Takže buď už ho ta bouřka dostala úplně, anebo se něco děje na jížňáku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jo, když zapadne slunce, je nám líp. Sebastian, Rub a Líc. Co by, kdyby, no každopádně další pondělí a odpoledne Vince a Dominik na Hitradio City.
1: Dončo, tak kde pak si spinkalo víkendu? Byly šedesátky, spousta lidí, kteří žijou na bytě jako ty, tak to asi měli těžký, ne?
0: Vychytal jsem to, že jsem, přátelé, nebyl doma, protože už jsem tady popisoval, že máme teď byt jakoby v podkroví a tam se spí nic moc. Na druhou stranu v 7. patře paneláku v Orloví, z okny na straně, kde také vychází slunce, tam žádný rozdíl nevidím.
1: Mně se hrozně líbí, jak ty jsi řekl, když jsem se tě ptal, jak se ti spí na tom novém bytě, tak ty jsi řekl, to je příšerný, to jsem tady v životě nezažil. Přátelé, je tam první léto, jo? A on, žádný léto tady nebylo takový.
0: Takový si tam nepamatuju. No ale teď jsme měli zajímavou noc doma. Jak jsem se vrátil, tak jsme hráli škatulata. Malej si se svý palandy přelehl k páji. Já jsem spal v obýváku, protože tam byl otevřený balkon. Větrák byl natočený a tak jsme se jako točili po tom celém bytě. Nejlepší místo má náš pes Péťa. U dveří na zemi profukuje, myslím, že dneska vedle něj si ustavu.
1: Takže tam budete rvát o to. No, já jsem si koupil takovou tu postel, jak se dává do skříně a zpátky.
0: Ano.
1: A normálně si to dám do garáže, protože tam mám asi o 5 stupňů míň.
0: Garáže, sklepy, no jo, ty to tam máš parádní, ty.
1: Já to tam, nepůjdeš ke mně do sklepa.
0: Celou rodinu.
1: Ubytuješ. Dobře, tak jo, vemte si za kejpaky a přijďte do garáže.
2: Hit Radio City. Baby.

0: Luis Capaldi. Before you go. Ty už, kluku, nikam nechoď. Tenhle hudební svět tě potřebuje. 15 hodin 38 minut, vy posloucháte Hit Radio City. S vámi Vince a Dominik řešíme, no co asi ty venkovní teploty, jak jste to přežili hlavně o víkendu.
1: A píšete nám krásné zprávy, třeba Bára napsala: přichystaná na apokalypsu, já spala na kachličkách v koupelně v našem bytě na Vinohradech a hlavu se měla opřenou o záchodovou mísu, protože ta keramika jediná chladila. Přítel mě ráno našel a myslel, že jsem měla solidní otravu z náplavky.
0: To mě nenapadlo nikdy. Hele, hledáme řešení prostě a tohle je jedno z nich.
1: Ano, no to, jestli tady to je řešení na naší situaci, tak přátelé, nedostaneme se z toho.
0: Nebo Květinka 92 nám napsala: koupila jsem dětský nafukovací bazének, napustila ledovou vodu a dala ho na balkon v 7. patře na kancelářských budovách, prosecích. Když jsem se v noci otočila, překulila jsem se do vody, málem zbudila půlku sídliště. Takže já jsem uvažoval, že bych na balkoně spal. Pozor, pokud si tam dáte i bazének.
1: Já bych chtěl vidět tu Květinku, jak tam leží, víš, že se koukneš, že tam spí v tom bazénku. Tak hlavně se neutopila naše Květinka.
0: Jedna hlavu v míse, druhá u bazénu.
1: Ano, zatím stále naše holky jsou zastrčený do vody. A proto nám píše Ruda a ta píše: ta šatní postel v garáži je geniální plán. Děkuju ti, Rudo. Já tuhle noc strávil na střeše paneláku, na černáku, na karimatce. A tady to se mi hrozně líbí. Kolem 3. ráno vylezl soused z vedlejšího vchodu. Dali jsme si pivo a dívali se na hvězdy. Solidární peklo.
0: Je, jak jsem poznal vaši matku.
1: Ale že, no ano, tak jak jsem poznal vašeho souseda.
2: Hit Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: David Guetta tady v svém se taky tunzenaj. Posloucháte Hit Radio City a za chvilku je tady celá. Vincent, Dominik a vy, se kterými ten čas tak rychle letí. Hele, koukám na zprávy. Samozřejmě se to zase dotkne teplot, ale pozor, tohle je rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili o víkendu skoro 42 stupňů. 41,9.
1: Mě zajímá, jestli ta teplota... Je to jako, když máš vlastně extrémní mrazy, protože když máš extrémní mrazy, tak eventuálně už nevidíš rozdíl, jestli je minus 10 nebo minus 40.
0: To je, napadl mě blbej fór, jakože vidíš ty mrazy v centimetrech, haha, pojď dál.
1: No já myslím, že ne, já myslím, že jako už, tam tak to je, vytváří díru už, jo, u chlapů tady ty teploty, takže jo. Jako bys jenom viděl hlubší díru. Ale já jsem vzal tvůj blbej vtip a znásobil jsem ho.
0: Děkuji za to, proto
1: výborný
0: nám to funguje.
1: Výborný parťáci, jo. No ale vem si, jestli máš 42 nebo 40, jestli tam už je nějaký rozdíl, nebo jestli už prostě jsi tak jako rozpálený. Máme někoho, kdo to zažil?
0: Přátelé.
1: Napište nám, prosím.
0: A ty víš to číslo?
1: No jasně. 777-937-777. Napište nám, vy, co jste zažili extrémní teploty. Vy, frajeři, co jste si prošli peklem. Vy, co vás nic nezastaví.
0: Z Třineckých železáren napište.
1: Ano, napište nám, chlapi od uhlí, jestli ty stupně mají ještě nějaký rozdíl. A teď, činasky a selhání. Jako když je 50 stupňů.

0: Šaj, šaj, šaj, ale už tam moc nešaj, naštěstí. A je příjemně 15 hodin 58 minut. Mrkneme se na cesty a potom zprávy z Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích jste hlásili více aut na Štěrboholské spojce, a to zejména na úrovni Štěrbohol. Týká se to obou směrů. Zdržení by mělo být kolem 5 až 7 minut. Popojíždí také Pražský okruh, a to od sjezdu z D5 směrem na D1. V opačném směru na úrovni Ořechu počítejte s menší nehodou a zdržením do 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Cestující ve středních Čechách čeká od středy několik změn. Systém pražské integrované dopravy se propojí s jihočeským systémem IDESKA. Cestující tak budou moci s jízdenkami PID cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou. S jihočeským tarifem se pak dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi nebo Příbrami. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Dosud schválené opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Uvedla to dnes vláda po jednání kabinetu. Meteorologové potvrdili nový absolutní teplotní rekord Česka, a to 41,9 stupně naměřených v Doksanech na Litoměřicku. Navíc 9 z 10 nejvyšších teplot zaznamenaných v Česku v historii měření je právě z uplynulého víkendu.
0: City Extra.
1: Oblíbený výletní vláček Cyklohráček má od soboty pozměněnou trasu. Jezdí odklonem kvůli rekonstrukci na Masarykově nádraží. Odkud vyjíždí a jaká je jeho trasa, připomene mluvčí Rapidu Filip Drápal.
2: Jízdy budou začínat v Libni, pojede se přes Bubny, to znamená, už se nepojede na hlavní nádraží nebo na Masaryčku, nicméně Cyklohráček bude dál jezdit ve své pravidelné trase až do Slaného. A ještě to zase zpestříme letními výlety vždycky v úterý a ve čtvrtek do různých míst Středočeského kraje i okolí, abychom zpestřili volný čas lidem, kteří třeba zůstávají s dětmi v Praze a nemají co dělat.
1: Cyklohráček je v provozu vždy o víkendech a státních svátcích, o prázdninách, tedy v úterý a ve čtvrtek. Všechny detaily najdeme na webu pid.cz. Nad Prahou se zatáhlo, zataženo oblačno, čekáme první přehánky, mimochodem už jste nám je hlásili z Holešovic, dál by to mělo postupovat.

0: Hezké pondělí, máme 16 hodin, k tomu 9 minut a s vámi na Hit Radio City Vince a Dominik. Hele, slyšeli jste tu basu v té skladbě, to bylo neskutečný, že? Všim sis?
1: Ano, pochválil basák.
0: Pochválil basák a tak vlastně jsou basáci zvyklí jedině na pochvalu od dalšího basáka. Ale jeden, který se dočká chvály od všech, je dneska právě teď v tuhle chvíli v Praze. Ty to víš.
1: Ano, je to legendární basák, příležitostný herec Keanu Reeves.
0: Kdo nevěděl, on má totiž kapelu, ta se jmenuje Dogstar a stihl už tady v Praze pivku s prezidentem, k tomu se ještě dostanem, no ale dneska rozezní Sasazu. Jak ta jeho kapela zní? Já jsem si to tady rychle našel na netu, chválně. On tam totiž nespívá, ale jenom hraje na basu.
1: To je frajer, co? Že prostě jako seš takováhle megahvězda a pak si vybereš tu nejmíň důstojnou část té kapely. No ale asi očividně jako i tam hraje hlavní roli.
0: Basák Keanu Reeves, no jak to dává.
1: Ale a ty jako basák řekni, je to jako dobrý nebo ne?
0: Já nemám rád basáky, co hrajou trsátkem, což jak slyšíte, nemá to ten synkavý zvuk, ale kdo si dovolí co říkat Keanu Reevesovi? Kdyby tam hrál úplně nesmysl.
1: Pár lidí už to zkusilo, viděli jsme, jak dopadli.
0: Ale není to taky jediný zpěvák, respektive jediný umělec, hollywoodský herec, který má kapelu. Spousta z nich nehraje jenom takhle na baskytaru, ale má kapelu, kde zpívá. Jacka Blacka, no, Tenacious D znáte.
1: Legendární.
0: Ještě pojď. Look into my eyes and it's easy to see that one me. Bomba. Já myslím, že se dokonce najdou mezi váma fanoušci Tenacious D, kteří neví, že Jack Black hraje v nějakým Jumanji nebo
1: ano.
0: Minecraftu. No ale potom jsou herci hollywoodští, kteří mají fantastický hlas, ale nemají kapelu a je to škoda. Jako takovej Robert Downey Jr.
1: Robert?
0: Robert? Robert?
1: No, když už tak určitě Robert.
0: Kdyby měl kapelu, tak to bude Robert.
1: Robert, Robert. Taková písnička. Robert.
0: Tak to je jiná, tuhle zaspíval se Stingem a zpívá tam. Poslouchejte.
1: To zpívá Robert, jo?
0: No, to není Sting, to je Robert.
1: Robert. Tomu Schmeidovi jde všechno.
0: Jo. No, neříká se jen tak, že v Hollywoodu jsou ti nejlepší z nejlepších.
1: Je to tak, no.
0: Ve všech oborech.
1: A pak teda ještě dva jsou tady, no. A ty jsou tady jenom pro vás. A my v Hollywoodu, no možná ani za 100 let.
0: To ne, ale budem tady s váma za 100 let. To přísaháme. Johne, tohle je pro tebe. Takhle se píše česká hudba. Poslouchej tu basu.

0: Ella Henderson, 16 hodin a 18 minut, posloucháte Hit Radio City. Přátelé, přijel Keanu Reeves do Prahy a podívejte na to nebe.
1: Šedivý.
0: No.
1: Jak to souvisí?
0: Stáhla se mračná.
1: Jo, drama.
0: Drama.
1: No, možná bude drama, protože se dostal zase za prezidentem.
0: No, byli na pivku, já jsem viděl nějakou fotku.
1: Vem si, jak je to hustý. Ty jsi prostě takovej frajer, že přijedeš do země a okamžitě ti volá prezident a zve tě na rande.
0: Který vypadá ještě jako Tom Cruise.
1: Ano, tak on si možná myslel, že mu volá Tom, proto na to pivo štěl. Říká, ty nejsi Tom.
0: Ty nebudeš Tom.
1: Co by si radši chtěl být, hele? Chtěl by si radši být takovej frajer, jako že jsi prezident a můžeš pozvat kohokoliv chceš na pivo, anebo jsi takovej frajer, že ti prezident okamžitě volá a prosí tě o pivo.
0: No, prezidentovi nemůžeš odmítnout, i když je to prezident a napadají nás asi ty stejný země.
1: Prezident Síru?
0: No, prezident klidně nějakých zemí, kde není to prezidentství úplně OK. Jo?
1: Jako diktátory?
0: Ano, ano, narážím na diktátory. Ale když jste globální celebrita typu Keanu Reeves, tomu neodmítne nikdo.
1: Koho by si chtěl pozvat na pivo, kdyby si mohl? Jakoukoliv celebritu?
0: Bych chtěl se vyjádřit konečně véteru. My jsme někdy na to pivo zašli.
1: Přátelé, mám pro vás soutěž.
0: Mr. Bean, mám to jako ty a Adam Sandler.
1: Ne, já jsem chtěl jako tak krásně přejít tvoji žádost. Jdeme na nepoužitelný už za chvilku.
0: No, jedou pro někoho nepoužitelnýho.
1: Ty nejsou u nás, možná to předal pan Keanu Reeves s tím pivem. Každopádně, přátelé, dneska máme fenomenální nepoužitelný, takže nám pište, jsem nepoužitelný na 777-937-777, protože hrajeme o jako bombovou cenu. O co hrajeme, Domi?
0: Jsou dvě vstupenky na koncert Charlieho Puta. Už 28. července ve Fóru Karlín máme tady dva lupeny. Vám stačí odpovědět 10x špatně na 10 otázek.
1: Takhle málo a dostanou jako lístky na takovýhle koncert, jo?
0: Taky musíte být tenhle týden nejrychlejší.
1: Tak pište.
0: Jdeme na to.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost

0: za chvilku, za pár vteřin je tady 4:30. Dominik Vincent v pozoru. A i včo taky, protože dneska je prý nejvíc...
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: I včo, tak jak bojuješ, jak to dáváš?
2: Ahoj kluci, ale jo, tak docela to dávám. Doufám, že už bude trošku lepší počasí, bude chladnější, a jak se to dá.
3: A víš co? Tak jo, tak bude. Tady to máš.
2: Super.
0: Máš to posvěcený od nás.
3: Hele, řekni mi, jaký máš ty trik na to, aby si zvládla to vedro?
2: Skočím do bazénu.
3: Jo, takže bohatý trik.
0: Má bazén.
3: No to je správně.
0: Zahrádku taky, že?
2: Ano, no. Tak nějak.
3: Já jsem to trávil stejně a Dominikovi to nesmím říct, jo.
2: Tak už to ví.
3: Tak jo, hele, tak pojďme se teď koncu říct společně. Máš ráda Charlieho Puta?
2: Ale jo.
3: Ale jo, v pohodě, takže ho dovezete. Zadarmo dobrý.
2: Tak za rádia.
3: Tak hele, tak pojďme, jsi připravená?
2: Zkusíme to.
3: Pravidla jsou jednoduchý. Nesmíš nikdy říct žádnou odpověď dvakrát stejnou. Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Jak se jmenuje manželka Charlieho Puta?
2: Eliška.
0: Který americký herec má dnes v Praze koncert?
2: Donald Trump.
0: Jak dělá sova?
2: Hav, hav.
0: Které zvíře má kopita?
2: Ovečka. Opice.
0: Kde se dá v Praze vykoupat?
2: Na horách.
0: Jaký nápoj se podává teplý?
2: Coca-Cola.
0: Čím nápoj můžeme ochladit?
2: Vařičem.
0: Za Brouky hit Léto 95.
2: Na.
0: Kde bude mít Mára ztracený svůj největší koncert?
2: No, myslím si třeba, že v Holešovicích, ale.
0: Jak dělá klimatizace?
2: Brm.
3: Stop. Tak.
0: Brm.
3: Máme tady 42, 48.
0: Znamenám si a nějaký poznatky?
3: Hele, on to bude mít na Letný, ne, ten koncert?
0: Letenská pláň.
3: To nejsou Holešovice, to je v pohodě, ne?
0: Jo, ano, přesně tak.
3: Já se tomu jistuju, jo?
0: Jo, je tak.
3: Manželka Charlieho Puta se jmenuje Brooke, to je skoro Eliška, ale to ti projde. A Trump tady dneska koncert nemá. Myslím, že s tím by na pivo úplně nešel.
0: To je příští víkend právě.
2: Ani já ne.
3: No tak jo, tak tím pádem ty naše ovečko, teda opice, jak jsi udělala ty, máš to všechno naprosto správně.
0: Super!
2: Díky.
0: A nádherný čas, Ivčo, jasně je pondělí, takže doufám, že nepoužitelný nebude více tenhle týden ve smyslu, že budou rychlejší než ty. Měj se krásně.
2: Děkuju, mějte se krásně, ahoj. Taky,
3: dejte
2: to, ahoj.
3: Díky, taky.
0: A zítra stejný čas, stejný místo, přátelé, 2 lupeny na Charlieho Puta.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.
0: Teď už Hunter X, hezké odpoledne. Vizuálně to vypadá, že je větší chládek. Placebo, nechme to na sebe působit. Hezké odpoledne, Praho.

0: Máme 16 hodin, 41 minut a takhle zní Hit Radio i na Arie. S vámi Vincent a taky Dominik, přátelé.
1: Bzom, bzom, ženili, komáři si
0: jo,
1: ženili,
0: komáři
1: bzom, bzom. Hele, hmyz na Pálavě si teď zužil úžasný orgie. A to je všechno, tady okay. Té zprávě, mějte se hezky.
0: A hezké odpoledne.
1: Ne, řekl vám toho víc. No šlo o to, že teďkonc tam byla obří party, na nichž pití teče proudem, protože tam se konají v pastevních lesích, se konají takové jako zábavy. On tam totiž kvasí dub.
0: Jasně, a víme, když se kvasí věci, co je produktem.
1: Ano, alkohol. A tady ty broučci se tam hodují na skvašené míze toho dubu. A normálně je tam zaznamenaný chování, že se usmiřují, nebo naopak o hodně víc perou. Aha. Takže vlastně na té Pálavě tam lijou úplně všichni. Od komára až, no vlastně všechny násosky.
0: No a když nás takovej hmyz bodne, může předat? Trochu promile?
1: Domčo, nepůjdeš tam a nebudeš vysávat komáry. Takhle to v tom vesmíru bejt nemá.
0: Já se svleču, roztáhnu ruce jenom. Pojďte si
1: jako Ježíš, no líme tanger, nerozdíkejte se.
0: Že to můžou komáři!

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: rovnou s celým sborem, s celou fanfárou se blížíme k 5. hodině. Coldplay na Hit Radio City a se sluchátky za stolem. La la la la lulululu Lucie, podíváme se na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty a s krátkou kolonou, kterou hlásíte na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Nájezd z D5 už je bez závažnějších komplikací. Zdržení kolem 10 minut to je Barandák a Dobřízká ulice směrem do centra. Popojíždí také část D1 a to od sjezdu z Pražského okruhu směrem na Mirošovice. Tady se zdržíte do 5 minut a zaplnila se také Kbelská a Hloubí. Tady v této oblasti nabíráte zpoždění kolem 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Gram. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: 17 hodin, dobré odpoledne, u aktuálně z Metropole zdraví Michal Merenda. Dnes se podíváme do divadla Spejbla a Hurvínka. Letos má velké výročí, na telefonu je jeho ředitelka Denisa Kiršnerová.
6: Tak my si celý rok 2026 připomínáme z té narozeniny Hurvínka, už máme za sebou v tuto chvíli 3 premiéry, také premiéru přímo k těm jeho svým narozeninám, což je rodinné představení Kabaret Hurvajs, na který srdečně zvu, budeme ho hrát opět od nové sezóny.
5: Velkou výstavu chystají také na Mariánském náměstí,
6: kde bude mimo panelů, kde je možno nahlédnout do historie, ale zároveň také díky QR kódům poslechnout nejslavnější dialogy Spejbla a Hurvínka, tak bude vidět i takovou instalaci v takové vlastně proskleném kubu, kde bude takový jako výjev z dílny, bude tam spousta loutek. To je také možnost tuto výstavu navštívit. Pro návštěvníky Prahy v létě na výlety ještě v průběhu července a částečně také v průběhu srpna.
5: A jaké další akce chystá divadlo Spejbla a Hurvínka do konce roku?
6: Tak do konce roku nás chystají ještě 2 premiéry. Jsou to rodinná představení Spejblův elixír pošetilých myšlenek a Hurvínku v Sněhulák, což je vlastně takový jako se vrací na prkna slavná nahrávka, taková legendární, kterou měli posluchači hodně rádi, tak to bude vlastně poslední představení této poslední premiéra této sezóny. My vlastně budeme spouštět předprodej v srpnu už na vlastně listopad a

0: Tak jaký to bylo naživo? O víkendu pri 14 000 fanoušků na One Republic. Posloucháte Hit Radio City 8 minut po páté. Ideální čas a taky počasí si něco zahrát.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
2: Přátelé, čeká nás další slovíčko. Dneska se naučíme slovíčko, které se všem do života velmi hodí.
0: Vypnout telefon. Online prostě jenom zapalujte svý mozky, ať tomu nechytne. Naštěstí je tam počasí ideální pro to zapálit mozkový závity tak akorát, protože tady jsme jenom on air, nikoli online. Můžeš.
2: Jdeme na to. Dnešní slovíčko zní cafuny. Je to možná kafuny.
0: Možná?
2: Já nejsem žádný lingvinista. Je to cafuny. Cafuné.
1: Negoogli to.
0: Dnešní slovíčko je teda cafuné, nebo kafuné, ale asi se to píše s C teda. A náš úkol je, přátelé, zjistit, o co jde. Tak samozřejmě, jako první mi ostane na mysli, že to je něco s kafem. Typ nápoje horkého.
2: Ne, tam už v tom slově to máš.
0: Ne.
2: Kafuné. Jo, kafuné.
0: Takže čaj.
2: To by bylo čaju, jo. Bohužel nic s kávou to můj příteli kávový není.
0: No, je takový song, Adam Kajo mi teď ve vězení možná poslouchá a měl přítelkyni kafu.
2: On už je ve vězení?
0: No, určitě. A nebo já.
2: Žurnalistika, nebo ty za chvilku.
0: Každopádně má k tomu blízko, ale kafu byla jeho přítelkyně, s kterou měl i písničku Hafu Kafu.
2: Myslíš si, že to je o tom? Že jako už nedostihli vymyslet slovo lidi?
0: Kafu ne, a kafu taky měla OnlyFans, takže...
2: Furt ti říkám kafu ne.
0: No právě, přestaň, lidé, že... co odmítají OnlyFans.
2: Kafu ne.
0: Ne.
2: Ne. A rád bych ti řekl, že se blížíš. Ale byla by to strašná lež.
0: A aspoň část toho, co

0: Řekl.
1: Je to zážitek, který si ty zažil, takže odmítání OnlyFans by to nebylo.
0: Zažila to jako většina lidí obecně?
1: Myslím si, že ano.
0: Kafu ne, jsme tedy většinou zažili a v jakých chvílích nebo v nějakém životním období?
1: Ve všech. To je na tom to krásný. Od dítěte až po staré. Čím starší, tím méně to se svým partnerem můžeš zažívat. Takhle ti poradím.
0: Můžeme tedy zažít kafu, ne, ať jsme mladí, staří, no já budu chtít pomoc.
1: Čím starší, tím méně to můžeš se svým partnerem zažít.
0: Tím méně kafu.
1: No. Statisticky.
0: Přátelé, jsem v koncích, ale já si ještě něco vymyslím. Přemýšlejte se mnou, kdyby náhodou vám to rychleji zapalovalo, tak mi poraďte. 777-937-777. Napište nebo nahrajte hlasovku. Slovo je...
1: Kafuné nebo cafuné.
2: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio.

0: Za chvilku čtvrt na šest. Posloucháte Hit Radio City, opatrně cestou z práce, protože z tohle se vám zaváří mozky. Hledáme tady jedno slovíčko. Negooglíme, nekoukáme na internet a ví ho, jeho význam jenom Vinca.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. A negoogli to. Na Hit Radio City.
2: A naše dnešní slovíčko zní cafuné, nebo kafuné. Domčo, já jsem ti poradil, že to je něco, co zažíváš celý život od dětství, ale statisticky by se dalo říct, že čím je člověk starší, tím méně to ve svém životě může zažívat.
0: Přemýšlí tedy o své budoucnosti?
2: Ne.
0: Kdo je má to, životní láska?
2: Je to něco fyzického.
0: Tak co mají malí děti a ve stáří už to tolik jako neřeší? Je to něco hmotného?
2: Je to ano, na něco si sáhneš.
0: Kafu ne, sáhnu si, žiž. A u dětí na to saháme častěji? A
2: ne, to spíš jako, že to dítě to zažívá, než ty.
0: To dítě za...
2: To dítě na něco sahá.
0: Poznávání.
2: Vlastního těla?
0: No?
2: Ne, je to poznávání cizího těla, když už někoho poznáváme tímto hmatem.
0: A to se tak říká, poznej své vlastní tělo.
2: Ale to není ono.
0: To
2: není,
0: ale nemohlo by být. Kafu ne, přátelé.
2: A počkej, pozor. Ty to teď konc, nebo respektive tvoje přítelkyně, to poslední půl rok, nebo rok,
0: zrovna půl rok, no,
2: zažívá víc, než kdy předtím to s tebou mohla zažít.
0: A je to něco fyzického.
2: Je to něco fyzického a najednou to s tebou může zažít víc, než to kdykoliv s tebou mohla zažít. Možná, když jste se poznali, tak to nějak tak podobně zažívala jako teď, ale rozhodně... Co byla za posledního půl roku nějaká věc, která se ti změnila diametrálně v životě?
0: Takhle já se měním za poslední rok celý. Fyzicky? Něco s vlasama.
2: Něco s vlasama. Potom, co se zvrátil z Turecka, tvoje žena může zažívat cafuné o hodně víc.
0: Když někomu zajedu do vlasu. Prstama.
2: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: Takže opravdu kafuné znamená?
2: Ano, to je ten pocit, to něžné projíždění prsty ve vlasech druhého člověka.
0: Takže jsem na to dneska poprvé v historii negoogli to přišel?
2: Poprvé v historii lidstva si přišel na to, že máš hlavu děravou, ale už ne tolik.
0: Vidíš, já úplně zapomněl na ty vlasy, už staly mou součástí.
2: Už jsou,
0: prostě na mý hlavě a nikdo mě nevezme.
2: Ale ten věk už možná trošičku, jak to poslouchám, už tebe leže ven.
0: No jo, ono vypadne všechno okolo a vepředu mi zůstane krásně takhle čára.
2: No, vypadlo ti trošičku.
0: Kafuné. Já si myslím, že v těch teplotách, které byly právě, jsme kafuné provozovali na sobě, zajeli jsme si do vlasu a měli celou ruku mastnou, ale
2: ano,
0: takhle.
2: To je mastnotý.
1: Žádný internet, žádná AI, jen náš mozek. Negoogli to v odpolední show.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.
2: 5 hodin 21 minut, k tomu posloucháte Hit Radio City. V hitech za chvilku samozřejmě budeme pokračovat, ale teď mě fakt zajímá, a to nám pošlete na WhatsApp, jestli už se někomu podařilo ulovit fotku s Keanu Reevesem.
3: Já...
2: To je sen.
3: Máš nějakou celebritu, se kterou bys si jako opravdu jako chtěl fotku? Rozumíš, my tím, že jsme oba dva v podstatě celosvětově známí. Jo, v podstatě.
2: A máme spolu několik fotek.
3: A máme spolu několik fotek. Mě také zajímá, jestli je někdo, jako o kom by si ty fakt jako chtěl s ním mít tu fotku, že by to pro tebe opravdu něco znamenalo.
2: Jako, bude to znít bláznivě, ale fakt je to ten Keanu Reeves?
3: Až tak jo.
2: Jo, já ho obdivuju dlouhou dobu ještě předtím, než vyrazil ten John Wick, jo, a měl tady ten návrat, ten comeback svůj herecký, tak jako herec se mi vždycky líbil už od Bentrixu.
3: Já mám Jackieho Chana.
2: To je...
3: Víš proč? Já totiž mám v sobě takovej škraloup, který jsem si nevyřešil za svůj celý život. Protože já, když jsem byl malý, tak jsme byli v Itálii a byli jsme v Kaorle, takový jako letovisko, a kousek potom tady outlet. Aha. A já jsem byl v tom outletu a pobyl to poprvý životě, co jsem viděl Aziata naživo.
2: A bylo to škýš.
3: A bylo mu tak 50, jo, zhruba jako tomu Jackie Chanovi tenkrát. A já přiběh za mámu a říkám, mami, tady je Jackie Chan, tady je Jackie Chan. A ona, tady určitě není Jackie Chan. A říkám, je, tamhle kupoval v HM-ku. A ona, že by jako kupoval v outletu tady prostě něco Jackie Chan, to se mi úplně nezdá. A já jsem říkal... A jsem mě byl tak naštvaný, říkám, prosím, ať si se mnou udělá fotku. A říká, tady nepůjdu za nějakým náhodným Aziatem, až si s tím chceš udělat fotku.
2: Takže... To je škoda, že už nejsme děti, co se týče těchto věcí, že prostě když někdo vypadá podobně, je to on, protože teď na jípáku bych ti třeba za 5 minut zařídil fotku s Jackie Chanem.
3: No já bych na hlaváku zařídil s LeBronem Jamesem.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Ale mezi náma, že je třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
1: Fakt jo? A jo.
3: A jo.
1: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
1: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
1: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
1: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: 4 minuty po půl šesté. Posloucháte Hit Radio City a tenhle znovu objevený hit Kato a John na Hit Radio City. Potřebuji od vás něco vysvětlit. Nejblíž po ruce je Vincent. Ty jsi mi to totiž i ukazoval. Co to je to Gčko? MMA, bizarní zápasy.
1: Jestli jsi myslel, že vlastně s tím, jak jsme měli ten clash, což pro mě bylo vždycky jako když by si vzal postižený lidi, dali do klecí a jezdil si vám po náměstí, jako to dělali v Americe, když měli toho sleního muže.
0: To je nová verze.
1: Tak tady to je nová verze bojování v kleci. A ono teďkonc očividně to jde dělat ještě jinak a dále. A ještě s šílenější sestavou.
0: Ty jsi mi totiž ukazoval videa lidí, co tam budou, a já myslel, že to je AI, přátelé. Vyskočilo to na vás?
1: Já jsem normálně bez slov. Jiří Paroubek.
0: A teď ale proti komu ještě? Jiří Paroubek v ringu?
1: Proti Miroslavu Sládkovi. Kdybys mi řekl před 5 lety, jestli je tady to možnost a že se můžu vsadit jako 10 korun a vyhrát miliardu, tak ti řeknu, já nebudu vyhazovat 10 korun do koše. Hmm. Takhle, ještě jsme je teda neviděli v tom zápase.
0: To je možný, i kdyby tam se váděli cokoliv.
1: Ale i kdyby jenom se jako rozhodli, že to podpoří ten marketing tomu, tak stejně to, že Paroubek si řekl, že jde prostě do toho, já tomu nerozumím.
0: To, že tam bude Jiří Kajínek, OK, protože to tak nějak splňuje parametry, když se jdeme podívat na bizarní verzi, ano, MMA. Ale budou tam a vlastně to posvětí i profi zápasníci, ano, jako Carlos Vémola.
1: Ne, Mahmud Muradov.
0: Ten taky totiž.
1: Vémola taky?
0: No, četl jsem to.
1: Víš, co mě jenom zajímá, jestli Paroubek, jestli dostane tak velkou ránu, že se mu ta piha objeví vzadu.
0: Myslím, že to je jeden z možných scénářů a už je na to nejspíš vypsaný kurz. Lady Gaga, Bruno Mars, aspoň tohle je v pořádku.

0: Na Hit Radio City Lady Gaga, Vincent a Dominik stále s vámi. A přátelé, Jižní Korea vypadla stejně jako my z mistrovství světa ve fotbale. Je to tak?
1: Akorát, že na rozdíl od nás se k tomu Korejci postavili správně. Dokonce prezident nechal vyšetřovat jejich neúspěch jako zločin proti zemi. Já si myslím, že spousta Čechů by se jako přidalo k tomu, kde bychom se rozhodli teď zveřejně linčovat naši fotbalisty. Já ten fotbal tak neprožívám, ale co jsem tak četl Facebook, tak si myslím, že spousta lidí už ty pochodně brousí.
0: Možná někdo na začátku ještě přeslechl Jižní Korea, jo, ne severní, tam bychom to chápali.
1: A ono už je to asi jedno, jak to koukám. A se možná prohráli tolik, že i tomu kompasu to bylo úplně jedno.
0: No každopádně sportovat za Jižní Koreu se evidentně nevyplácí, protože teď tam hrozí různý soudy, řešení toho problému a Bůh ví, jak to s těmi sportáky dopadne.
1: Jak to chtějí jako dokázat? To je jako kdyby nám chtěli dokázat, že dneska jako jsme špatně vysílali. Ano, je to pravda, ale jak nám to chtějí dokázat?
0: Nemůžete!

0: člověk má chuť říct hezký večer a vlastně už za chvilku, jo, posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent a taky Dominik. Za námi Daša, no a před námi Padla, pokračovat v hitech budem, ale my až zítra.
1: No my totiž jdeme lavit Keanu Reevese. Neví někdo, kde teď konc je, prosím, pokud ano, chyťte ho a držte ho a řekněte nám, kde je, ať si pro něj můžeme přijet.
0: Já podle toho, jaký film jsem s ním viděl, bych neaplikoval tuhle taktiku, protože on ty umění fakt umí.
1: Já jsem s ním viděl romantický komedii, abych do toho klidně šel.
0: A zase romantika takhle s váma zítra o tří. Buďte u toho.
1: No, tak se zase milujeme od zítra, no.
0: Ahoj,
1: čau.
2: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

za nimi labyrinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu hlásíte více aut na úrovni Jinočan a Ořechu. Platí to pro oba směry. Popojíždět budete ještě Barandákem a Dobřískou ulicí a také v oblasti kolem Hloubětína. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede, byl akreditován. Hlavou delegace ale bude premiér, uvedl to Andrej Babiš po jednání vlády.
4: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
3: Babiš zároveň vyzval Pavla, aby na účasti na summitu NATO netrval. Meteorologové před 16. hodinou odvolali smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. Už v noci na dnešek skončila zhruba po třech dnech s ohledem na zlepšené rozpylové podmínky i smogová situace v Ústeckém kraji. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci a na druhém místě je Francie.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: V noci zataženo oblačno, na většině území přehánky místy bouřky, které budou ojediněle i velmi silné. Na východě zatím jasno, noční teploty je 21 až 17, přes den většinou pod mrakem a v jihovýchodní polovině Česka ještě polojasno. Večer přehánky a bouřky budou četnější, dokonce opět i silné a bude rozdíl v teplotách. V Čechách většinou 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě 33 a na jihu Moravy 36.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová, společně pojďme vyzvat déšť. Ideálně bez těch krup, co řádí už třeba na jihu Čech, doufejme, že ty vás minou. Ale ty nejlepší hity, ty vás neminou. To nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď je tu Alanis Morissette a Thank You.

Naprostá legenda Felicita Albano a Romina Power na Hit Rádiu. Krásný večer vám všem, co stále očekáváte déšť. Jo, doufejme, že přijde. Třeba na jihu tam už je, taky se tam o něco ochladilo. Zároveň s tím ale přišly i až 5-centimetrový kroupy. Tak to je blbý, že jo? Ale věděli jsme, že to bude mít samozřejmě i nějaký negativa, ten déšť. Jde to opravdu od jihu, takhle přes celý Česko, tak uvidíme, kdy to dorazí k vám. Držím pěsti, ať přijde jenom to hezký, příjemný ochlazení bez těch krup, ideálně, a bez toho štíleného větru. Tak jenom prosím vás, buďte připraveni, schovejte pro jistotu venku věci, no a pak už jenom tanec deště, no. Jo, aby jsme ho jako přivolali. Nenápadně. Gareth Gates, ten by mohl pomoct.

To je skvělý, co? Madonna, Ray of Light, posloucháte Hit Radio. Song z roku 1998. My se ale v rámci našich skvělých songů na Hit Radio Classic, což je to nejlepší z 80., 90. a milénia, posuneme ještě o něco víc zpátky. A to k songu, který, jakmile slyšíte, tak vzpomenete i na ten film, se kterým souvisí. Film, ve kterým vládly uplý trikoty, divoký taneční pohyby. Jasně, mám na mysli Flashdance, ten si dáme už za malou chvíli. Irene Cara, k tomu taky Bon Jovi nebo Whitney Houston.

0: 5000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Whitney Houston a Enrique Iglesias společně na Hit Radio. No a na Prachaticku, konkrétně ve Vlachově Březí, měli včera extrémně zajímavý výjezd hasiči. Možná jste to zachytili, každopádně před 10:00 vyjížděli hasiči k ohlášenému požáru chaty. Jo. Samozřejmě blbý, jelo hned několik aut. No a hledali, nemohli to najít. No až si myslím, že si valná většina z nás vzpomene na tohle.
1: No tohle. Podívejte se! To snad není možný!
2: Měsíčku na
3: Buďte ticho, paní učitelka zpívá.
0: Ano, přesně tahle scéna, akorát bez paní učitelky, se opravdu odehrála, protože paní, která oznamovala požár, viděla pouze odraz silného měsíce, a tak hasiči sami říkali, že se aspoň jako zasmáli. Přece jenom jim to tam na jihuček poměrně blízký. Tak doufám, že každý další požár bude jenom krásný zapadající slunce.

0: A World Without You, Bad Boys Blue, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný pondělní večer, tak co, jak se cítíte? A co víc, jak je u vás? Jak to tam vypadá? Schválně, klidně pošlete fotku na 777-937-777 na WhatsApp, nebo to jenom popište do SMSky. Jak je u vás? Už se dá dýchat, nebo stále čekáte? Co stále je ten stav, kdy vylezete ze sprchy a za dvě vteřiny jste spocený? Dejte vědět, jsme v tom spolu. Já věřím, že to vydržíme. Jo, taky co jiného nám zbývá, že jo? No a k tomu to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku s námi YouTube, taky Vangelis nebo Dario G.
1: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Krásný pondělní večer vám všem, jste s Hitrádiem Klasik, to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A k tomu patří samozřejmě třeba Spice Girls a my si dáme tu Sporty. Ano, je tady Melanie C, I Turn to You, tak si to užijte.

OMD Walking on the Milky Way. Vy posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Situace v Česku taková hodně jako různá. Jo, jakože začalo to v jižních Čechách, teď hasiči mezi třetí až šestou měli spoustu práce na jižní Moravě. Obecně je to takový divoký. Já jsem se vás ptala, jak to vypadá. U vás třeba Renča píše asi v Aši 23 stupňů polojasno. To je krásný. 23 stupňů, ten vzduch, který tam musí být, jo, nádhera. Milena z města nad Metu jí píše hřmí, ale ani kapka. Tak to doufejme, že se ještě rozprší ideálně. No a třeba Renča z Lipenská, ta píše 30 stupňů, slunečno, bazén vyhřátý ještě z víkendu 31. No, tak to vidíte, jo, Česko je aktuálně takové hodně rozmanité. Vypadá to, že pokud chcete chladněji, zajděte si do Aše. Naopak, pokud se chcete ještě doopálit, tak Lipensko ideální. Nebudem se držet pěsti, jo? A budem u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je Glenn Medeiros. Jdeme na to.

Katatonia, Mulder a Scullyová, posloucháte Hit Radio. 29. červen, ano. Ani jsme nemrkli a půl roky skoro za náma. Hustý, co? Každopádně dneska je jahodový úplněk. Asi to nebude tím, že chutná po jahodách, nevím, to asi nezvládneme otestovat. Co je na tom důležitého? Je to, že pokud jste se třeba stejně jako já a spousta lidí v tomhle horku už pár dní vůbec nevyspali, je dost pravděpodobný, že se nevyspíte ani dneska. Ano, jsem poslíček skvělých zpráv. Ale ty nejlepší hity, ty pro vás mám. Za chvilku Alana Miles a Black Velvet, k tomu Inxis nebo Maxara.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Another Night, Mac Sarr a Real McCoy právě teď na Hit Radio. Krásný večer, máváme na Palavu. Prosím vás, jako to, že se tam napijou lidi, to víme, jo. Ale pozor, tam pije dost i hmyz. A ne takový to, že tady se včela napije piva, jo, to vůbec ne. Tam normálně probíhají obří mejdany, pití teče proudem a tyhle mejdany se konají každý večer v pastevních lesích, protože hmyz tam chodí hodovat na skvašené míze dubu. Prostě se tam chodí normálně vylejt. A to je jako, je to jak mezi lidma, úplně, jo. Normálně absolutní nepřátelé se tam potkají u pití, takže zapomínají na nenávist, jo. Opilost se projevuje fakt malátností. Sosáček si dorazí smočit i takový ty fajnovky z řadu motýlů. Prostě normálně se tam potkávají, nasávají, jako na rozdíl od naší hospody, asi akorát nepodávají telefony. Jo. Ale normálně se tam prostě potkají třeba i roháči, což jsou, víme, takový ty frajeři, který se chtějí porvat o samičku. Hele, jak jsou na tom dubu, jo, tak jsou úplně v pohodě se všema. Najednou jsou to strašní kámoši, fakt to na ně funguje úplně stejně. Jen by mě zajímalo, jestli si pak zpívají tak jako my. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, stříme se stávají zatáčky, točím se světcem na straši. Hele, těžko říct, škoda, že jim nerozumíme, ale jo, mohlo by to takhle znít. Teď jsou tu MIG 21, snadné je žít.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Tohle jsou Waterboys a The Hole of the Moon. Vy posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že jeden ze zpěváků, muzikantů, který můžeme poslouchat asi pořád dokola, to je Sting. Jo, nebo jako, jo, můžete se hádat, ale ať už je solo nebo s kapelou Police, tak je to prostě skvělý. No a zvlášť, když je to zrovna jeden z nejlepších 500 songů světa, což na tohle místo ho zařadil časopis Rolling Stone, a v podstatě je to třeba největší hit roku 1983. No, protože chcete poslouchat, že Sting bude sledovat každý váš krok a každý váš dech, že jo? Jo, je to skvělý. Police si dáme za chvilku, k tomu Pet Shop Boys nebo Christina Aguilera.

0: pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Krásný večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Queenie.

Toni Braxton, Unbreak My Heart. Posloucháte Hit Radio. Bartuňková ovládla dramatickou bitvu, Krejčíková slaví taky postup, Siňaková čelí olympijské vítězce, ale zatím vede, Muchová hraje se Zacharovovou, ale zatím taky vede. Huf, jo, je to tu. Odstartoval nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon. Teď aktuálně hrajou vlastně téměř všechny Češky. Neuvěřitelný, ono to v podstatě je takový mistrovství ČR žen. Jo, protože před 15 roky tam vyhrála Petra Kvitová, pak ještě jednou. Od té doby to ještě vyhrály Bára Krejčíková a Markéta Vondroušová. My se tam prostě jezdíme předvádět, protože ty naše holky jsou fakt skvělý. Takže držíme pěsti, ať to ještě těm dvěma, Siňakové a Muchové, projde, ať to ještě vyhrajou a postoupí. No a očividně se fanoušci tenisu mají zase na pár dní na co koukat. Teď už Boston, One in a Million.

0: hostu, skvělý Meatloaf, I'd do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Když už jsem to tu nakousla, tak já tady teď ten tenis kvůli tomu sleduju. Každopádně chtěla bych jenom říct, že Siňaková i Muchová zvládly teď první sadu, takže to vypadá dobře. Jo, koho to zajímá, koho to nezajímá, tak máte zrovna teď smůlu. No, ale jinak, hele, v pohodě. Důležitý je, pojďme si říct, venku se postupně ochlazuje, jo, ačkoliv třeba tady v Praze nakonec se vyjasnilo a vypadá to, že žádnej dešť nepřijde. Každopádně, až se dobře vyspíme a vzbudíme se do toho svěžího vzduchu, vím přesně, co si budem zpívat. A běda, jak ne. Dr. Alban, Sing Hallelujah, taky Alison Moyet nebo Fine Young Cannibals už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Ano, tohle je Dr. Alban a Sing Hallelujah. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. Letní cestování před námi. A schválně, kolik lidí si myslí, že když jedou po Evropě, tak už vlastně nemusí řešit skoro nic. Žádné doklady, žádná pravidla, žádné hranice, jenom volant, Spotify a svačina z benzínky. No, je to představa krásná, ale realita je trochu méně road movie a trochu víc vezme si občanku, hrdino. Kolem cestování po EU se totiž drží pár slušných mýtů. Třeba, že Schengen znamená úplnou anarchii bez kontrol. Neznamená. Platný doklad pořád potřebujete a státy mohou kontroly dočasně obnovit. Další klasika, zpožděné letadlo rovná se automaticky peníze. Taky ne vždycky. Záleží na délce zpoždění, důvodu i okolnostech. A pozor i na roaming, protože jako doma neznamená všude po Evropě. Platí hlavně v EU a EHP, takže třeba mimo tenhle rámec už může účet za data bolet víc než ranní vstávání po festivalu. Na druhou stranu EU v dopravě neřeší jen zákazy a zelené tabulky. Podporuje i modernizaci tratí, spojení a infrastruktury. Takže ano, někdy je to byrokratické, ale někdy vám to taky zachrání peněženku, nervy nebo cestu domů. Další mýty o dopravě v EU najdete na našem webu. A teď už jsou tady Black Milk a jejich 7x, tak si to užijte.

0: prostě nejde nemilovat. Billy Joel, Tell Her About It, posloucháte Hit Radio. Blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek pondělního večera. Snad se dobře vyspíte i s tím jahodovým úplňkem. Snad se probudíme do krásného svěžího vzduchu. No, můžeme si to rozhodně přát. Uslyšíme se spolu zase zítra v 6 večer. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. No a za chvíli třeba tohle. Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, k tomu Outkast nebo Farao. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: zlepšit si náladu.
1: Hit Radio City. Wonderland. Far beyond reality, but so

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

kolikrát budem ponocovat a necháme